Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: I v noci posloucháte rádio Blaník, za to velké díky, hrajeme si hezky česky. A pozor, každý večer o 19 hodin je to pouze podle vás. Ano, na vaše přání. Stačí si napsat na adresu radioblaník.cz, kliknout na písničky na přání a nechat si zahrát třeba Karla Gotta.
2: Váři pláči smích, jak jeden z posledních, ti za štěstí.
1: Nebo byste radši Helenu Vondráčkovou? Ne, vy byste radši Jirku Korna, že jo? Písničky na přání na Blaníku každý večer mezi 19. a 21. A když je vyprodáno, hrajeme i do 22 hodin. Tak na to myslete, klidnou noc.
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Čtvrteční obloha bude slunečná a bez srážek. Bude jasná až polojasná, na severu a východě se během dne přechodně objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!

Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celý 60 minut. Potom přijde Dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. A pozor, 9 hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. Tam si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, Tajemný rok.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Čtvrteční obloha bude slunečná a bez srážek. Bude jasná až polojasná, na severu a východě se během dne přechodně objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Znalci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šance máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio.

0: očekávané události.
1: Krásné ráno, je čtvrtek 28. května. Dnes má svátek Vilém a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem odstartuje zahájení stavby silnice 1/16 Mladá Boleslav Martinovice. Na Plzeňské západočeské univerzitě se dnes bude konat Den kognitivního zdraví. Akce nabídne setkání s lékaři, vývojáři i pacientskými organizacemi a zaměří se také na prevenci a zdravý životní styl. Vědecký tým v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku bude vysazovat rychle rostoucí travinu. Ta je schopná růst i na kontaminovaných a živinami chudých půdách. Výzkum probíhá ve spolupráci s NATO. Ve Zlíně začne 660. ročník Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Potrvá do 3. června. A Holešovická tržnice v Praze hostí o 6 večer zahájení výstavy s názvem Tvoje krev, moje růže. Akce potrvá do 12. července. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
3: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
2: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Dobré ráno, hezký čtvrtek, posloucháte Rádio Blaník a za chvíli tu bude Argema.
8: Tohle je ráj, tohle je ráj.
7: Michal David.
9: Hraj mi, najdi po mě hit, já se chvíli nesmím zastavit.
7: A nebo, Reddy Kirkem.
10: Zítra mám svůj den.
7: Hrát si budeme hezky česky mezi 5. a 6. pro vás.
11: Rádio Blaník, počasí.
12: Rádio
7: Jasná až oblačná bude dnešní obloha a teploty příjemné 21 až 25 stupňů, takže pařáky a die.
11: Martin Císař
13: na rádiu Blaník.
7: Čeká nás pohodový jarní den, žádné léto a přehnané 33, takže dneska by to mělo být naprosto v pohodě. A rádio Blaník je rádiem dobrých zpráv. A jednu takovou bude mít za chvíli pro vás i dopravní expert rádia Blaník Honza Riedl. Já popřeji hezké ráno a pojďme na to. České písničky jsou tady pro vás.

0: Ano, krásný celý den. Vildům, Vilémům, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. I těm, co pečou ty housky. Jak to zpívá Naďa Urbánková? Vilém peče housky, přesně tak. Od housek míříme na silnice, dopravní expert Rádia Blaník a mluvčí ředitelství silnic a dálnic v jedné osobě. Jasně, to je Honza Rýdl. A nedávno, když tady byl v úterý, došlo také na dobrou zprávu pro všechny, kteří pravidelně jezdí z Mladé Boleslavy směr Sobotka. Honzo?
1: To znamená z Mladé Boleslavy takhle směrem na Sobotku, Jičín a jako by v dáli ještě bylo Vrchlabí, Krkonoše a vůbec všechny tady ty příjemné místa. Tam právě tento týden začínáme stavět jednoduchý, zjednodušující proskok z Mladé Boleslavy, bude mít 8,5 kilometru a když se podíváte do mapy, nebo vlastně ani nemusíte, já se podívám za vás, tak už nebudete muset jezdit, že jo, z Mladé Boleslavy takhle kolem těch nákupáků přes Řepov, Plazy, Sukorady a podobně a pojedete rovnou z toho novýho kruháče u Škodovky, určitě si vybavíte, jak jsme tam vyrobili takový ten šišo nad dálnicí, tak to je on, tak z něj pojedete 8,5 kilometru rovnou jedním vrzem bez nějakého omezení, rovnou směrem na Sobotku. A kdybyste chtěli vědět, kde se napojíte, tak to je tam, co občas tankujete ten levnější benzín, jo? Pšt.
0: Tak tomu se říká dobrá zpráva a ty na Blaníku máme ze všech, ale úplně ze všech nejradši. Já vám přeji hezké ráno a pojďme si dál hrát. Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník. A je to ta hodinka, kdy si hrajeme jenom hezky česky, je 28. května a Vilémové mají svátek, tak Vilémům všechno jen to nejlepší. Jak to zpívala ta Naďa Urbánková? Já vdávala jsem mladá.
1: Já vdávala jsem mladá a hloupá. Ještě víc.
0: Tak Vilémům všechno jen to nejlepší. Užijte si.
2: Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má housky a věčně chtěl by spát.
0: Za chvíli další ranní zprávy, podíváme se na počasí a potom si dál budeme hezky česky hrát. Pěkné ráno.
3: Radio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
4: Řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
11: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
5: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Zažijte umění v srdci tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
8: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
11: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Poslanecká sněmovna nedokončila projednávání stavební novely. Zákonodárce kvůli nízké účasti včera nemohli hlasovat o přerušení debaty. Znovu se sejdou během dnešního rána. Pražští hygienici budou nově testovat vodu v jezeře Lipence a ve Vltavě u Branické pláže. Kromě toho budou odebírat vzorky z dalších 7 koupališť v Praze. První odběry provedly už v minulém týdnu. V bruntálské nemocnici bude fungovat nová zubní pohotovost. Je v prvním patře zdravotnického zařízení a v naléhavých případech bude o víkendech a svácích pomáhat pacientům z celého Bruntálska. Fotbalové reprezentaci začne v Praze závěrečná příprava před mistrovstvím světa. Na sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem dorazí 29 hráčů. První trénink bude na Strahově odpoledne. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Do Česka dorazil po horkých dnech mírné ochlazení. Dnes bude slunečno, jasno až polojasno a beze srážek. Během dne naměříme 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území bude kolem 20. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: To byla zpěvačka Lucie Bílá, písnička Obyčejná holka. Těším se na ní, zaspívá na Konopišti, to bude paráda. Já jsem se vypravil do Hrachova, do zdejší záchranné stanice a povídal jsem si tady s majitelem Pavlem Křížkem. A co jsem se dozvěděl?
1: Ročně jsem dostal přes 1000 volně žijících živočichů, který jsou zraněný díky civilizačním faktorům. Dravci, sovy, čápy, veverky, prostě všechno volně žijící se dostává z tohle obrovského území k nám.
0: Jak máte otevřeno pro veřejnost?
1: Je to otevřený vlastně každý den, i víkendy, i svátky, takže srdečně zveme úplně všechny.
0: Jak dlouho to tady funguje?
1: Už jsme tady vlastně 15 let, ale fauna původně měla záchrannou stanici ve Voticích, takže už fungujeme vlastně 30 let.
0: My jsme si trošku mimo mikrofon povídali o tom, jak to tady vlastně všechno začalo. A vy jste neuvěřitelný milovník přírody a vlastně srdcař, který to tady všechno dal do pořádku. Jak dlouho to trvalo a kolik to vlastně stálo?
1: Tady ta stavba stála 50 milionů korun. Financovala to Evropská unie a Středočeský kraj a sponzoři. Slouží to pro veřejnost, pro starosty, pro policii, pro hasiče, prostě pro všechny sily toho obrovského území, od Veselí nad Lužnicí až po Dobříš a od Rožmitálu až po Louňovice pod Blaníkem. Prakticky všechno, všechny zvířata z tohoto velkého území se dostávají k nám, máme výjezdy, které fungují 24 hodin denně a vlastně v celé republice jsou takovýhle záchranní centra, který vlastně pokrývají celý území České republiky a jsou k dispozici vlastně na stránkách Zvíře v nouzi na internetu.
0: Celou tuto reportáž můžete zkouknout na webu radioblanik.cz v sekci Krajánek. Tak pokud se tam podíváte, je tam obrovská spousta zajímavých tipů. A já dneska taky vyrážím do světa. Kam to bude? Já dneska vyrazím a víte co, já vám to řeknu až za hodinku v dobrém ránu u Petra Slívy. Tak já tady ještě chvilku počkám, skočím vedle na Český Blanik a potom zase přijdu a prozradím ta dvě místa, kam to dnes bude.
2: Rádio Blaník. Tři vteřiny ke štěstí.
3: Tři vteřiny k zážitku.
2: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie, firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16
2: u nás na Blaníku.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
8: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.zavodmiru.com.

0: To zas byl den, budeme si možná na konci toho dnešního dne zpívat společně s Michalem Davidem, ale teď jsme teprve na jeho začátku. A co vás na tom začátku čeká? Tak třeba po 6. hodině, pokud budete poslouchat Blaník, tak skupina Krištof, Standa Hložek a Petr Kotwald a taky Hanka Zagorová. Protože i po 6. to na Blaníku bude hezky česky. Dneska je čtvrtek 28. května 5.54. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Horké letní počasí ukončila slabá studená fronta a dnes už budou teploty příjemnější. Dál bude slunečno a v odpoledních maximech naměříme 24 stupňů. Tolik o počasí a následují zprávy s Monikou.
3: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Důchodci budou moci ukončit spoření na penzi bez sankcí. Praha bude mít možná už brzy nový územní plán. Hokejisté čeká rozhodující bitva s Finskem.
6: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna schválila změny v penzijním spoření. Týká se to takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Poslanci pak naplnili 13 členů vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten město připravuje už od roku 2012 a v případě schválení začne platit od září. Na programu jednání jsou také pro poskytovatele sociálních služeb anebo úpravy projektu Radlické radiály a stavba domova pro seniory. Řada měst řeší komplikace u velkých investic. Třeba radnice ve Slaném na Kladensku znovu vypíše zakázku na stavbu kulturního a vzdělávacího centra. Proč to musí udělat, to už vysvětluje starosta Martin Hrabánek.
7: Důvodem byla nemožnost splnit jednu z neměnných podmínek původního tendru, tedy profinancování 20 milionů korun do konce května 2026. Vybraný dodavatel městu oznámil, že tento termín nemůže v současné chvíli dodržet.
6: Projekt má aktuálně vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celková podpora je skoro 144 milionů.
1: Fandíme hokeji!
8: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
6: Den D na mistrovství světa je tady. Startují rozhodující boje a česká hokejová reprezentace se o postup mezi nejlepší čtyřku, která si zahraje o medaile, popere s Finskem. Utkání o všechno startuje v 16:20. Čeští bookmakeri našemu týmu příliš nevěří a typují, že to dnes bude pro tým poslední zápas. A více dozvíte v hokejovém speciálu po půl deváté. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
9: No tak nezbývá, než českým hokejistům prostě držet palce. Většinou je to tak, že když jim člověk moc nevěří, tak ono to nakonec dobře dopadne. Nicméně při tom posledním zápasu s Kanadou jsme jim taky moc nevěřili a ono to dopadlo blbě. Tak uvidíme, jak to dopadne s tím Finskem dneska. V každém případě jsme na začátku dalšího dne. Dneska už je čtvrtek, má datum 28. května. Zdravíme všechny Vilémy, kteří mají svátek a i dneska se budou proplácet účtenky. O tom bude řeč už za malou chvíli. Za minutu a půl bude 6. Pojďme si to užít.

0: A od Suzy, Stan Hložek a Petr Kotwald v dobrém ránu na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Oh, Aleno z Příšovic, mohli bychom taky zpívat, protože zrovna Aleně z Příšovic jsme se včera pokoušeli po 7. hodině dovolat, protože přihlásila svou účtenku do soutěže, chtěla proplatit nafukovací matraci do auta za 2999 korun, jenomže jsme se Aleně nedovolali, což se může stát, dlouho se nám to nestalo, tak ono si to o to víceméně říkalo, takže Aleno, bohužel, ale když tu SMS-ku pošlete znovu, tak se znovu přihlásíte do hry a můžeme to znovu zkusit. Já se ještě vrátím teda před včerejšku, kdy jsme se dovolali Petře. Tak Petro, to ukončíme. Kdo dospíval na Blaníku?
3: Dospíval Krištof.
0: Je to tak? A my vám posíláme 9365 korun. Tak, takhle to vypadá v praxi, když všechno zapadne tak, jak to zapadnout prostě má. A doufejme, že to zapadne tak, jak to má zapadnout i dneska po 7. hodině, ale na začátku je důležitá právě ta vaše SMS-ka. Napište nám, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno a příjmení a odkud jste, a pošlete na 63118 a potom fakt poslouchejte po 7. hodině, pokud chcete vyhrát, a protože se zeptáme, kdo na Blaníku dospíval, ale taky se musíme dovolat, takže buďte na příjmu. Teď Falková, Out of the Dark. Na Blaníku v 6 hodin a 8 minut.
4: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschafft.

0: Out of the Dark a Falco na Bleníku, tak za hodinu se dáme zase do účtenek. Já už jsem dneska teda vyhrál, vzal jsem si na sebe ráno košili, kterou jsem měl naposledy na sobě minulý rok. Sáhnul jsem do kapsy a vyndal jsem 2000. Vůbec netuším, jak se tam dostali, předpokládám, že jsem šel asi někde k bankomatu, vybral si peníze, dali do kapsy a zapomněl na to, že je tam mám. Takže já už mám dneska vystaráno.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: A teď jaká výhra bude počasí?
2: Příjemné čtvrteční ráno a jaké dnes bude počasí, tak to ví Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně máme poměrně chladno. Včera nás přešla studená fronta, která se tedy počasím příliš neprojevila, ale projevila se tím, že se za ní ochladilo. Na obloze je jasno a ty teploty klesly nejčastěji na 10 až 5 stupňů Celsia. Nejtepleji je v centru Prahy, zde je až 14 stupňů, naopak v údolích klesla teplota i níže. Ve Vrchlabí byly necelé 3 stupně nad ránem a například stanice Králíky v Pardubickém kraji měla okolo 1 stupně. A úplně nejchladnější klasické mrazové lokality. Dnes nejchladnější stanice Jelení v Krušných horách, téměř minus 5 stupňů Celsia.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Tak bude nadále slunečno, i když ty teploty díky té včerejší studené frontě už budou nižší než včera. Bude jasno až polojasno, vyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, chladněji bude na severu a severovýchodě území, kde bude kolem 20 stupňů. V 1000 metrech na horách čekáme většinou kolem 15 stupňů, na Šumavě kolem 20 stupňů Celsia. Pád bude slabý, místy přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Moc vám děkuju, hezký den a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak dobrá zpráva, dneska v noci jsme konečně mohli vyvětrat, s tím počítejte i pokud vyrážíte teď už po ránu někam ven, trošku se přioblečte. Petr, Naďa, pojďme se zachránit na Blaníku. Za 2 minuty bude 6:45.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler a Sofia na Blaníku. Když se řekne Sněžka, většina lidí si představí ten krásný výhled, horský vzduch a taky v létě frontu na vrchol delší než na párek v rohlíku na koupališti. A právě proto se tam znovu objevily červené ochranné sítě. Správa Krkonošského národního parku je instaluje už po sedmé, aby turisté nechodili mimo vyznačené cesty. V létě totiž na vrchol dorazí až 9 000 pěších turistů denně. Příroda tam dostává pořádně zabrat, já vím, proč tam chodím v lednu. Chrání se hlavně vzácné alpinské trávníky a unikátní horská vegetace. Problémem jsou i lidé, kteří lezou po skalách nebo staví takové ty kamenné pyramidky, což může poškodit cenné lokality. A na dodržování pravidel proto dohlížejí strážci KRNAPu i policie a může to být hodně mastné. Takže pokud vyrazíte na Sněžku, pamatujte, červená síť to není horská dekorace, ani cíl pro slalom, za ní se prostě nechodí. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6:20. Radio
2: Blaník. OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
14: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
16: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
18: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: 10, 9, 8, 7, 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1.
19: Happy Sport!
0: Půjčovna a Service Call.
20: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
21: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
23: Tak hurá na Vysočinu.
22: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
23: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
22: Skály a vyhlídky, co berou dech.
23: Rybníky, jezera i koupaliště.
22: Aktivní zábava i adrenalin.
23: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
22: Vysočina má co nabídnout.
23: Stačí si jen vybrat.
22: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
24: Rádio Blaník, zprávy.
25: Rádio Blaník.
26: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Estonska. Na východě země si prohlédne součásti baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska také Litva a Lotyšsko. Pražští zastupitelé budou schvalovat nový územní plán. Ten město připravuje od roku 2012. V případě schválení začne platit od září. Poděbrady na Nymbursku obnoví stavbu komunitního centra v Hakenově ulici. Centrum, jehož součástí má být sál pro 120 lidí, vznikne na místě nevyužívané kotelny. Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siniaková dnes budou usilovat o postup do třetího kola Roland Garros. Kopřiva narazí na Španěla Landa Lučeho, Siniaková se utká s nasazenou devítkou Bokovou z Kanady. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
25: Dobré ráno Rádia Blaník
24: s Petrem Srýbou.
1: Zadel, přejeme krásný pohodový čtvrtek, krásné pohodové čtvrteční ráno s datem 28. května, zejména všem Vilémům, kteří mají dneska svátek, tak ať se ty housky povedou. A vyráží taky do terénu náš krajánek. A kam to dneska bude, to nám řekne on sám už za chvilku. Za 3 minuty bude 6:30.
24: Pohodové české rádio.

0: Hanka Zagorová, za každou chvíli s tebou platím v dobrém ránu na Blaníku. Dal bych nevím co za setkání v dobrém ránu s Martinem Císařem.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Sny se plní.
0: Já to mám naštěstí zadarmo. Martina, ahoj, dobré ráno.
3: Krásné ráno tobě všem posluchačům Rádia Blaník. Ty se určitě chceš zeptat na to, kam dnes vyrazí Krajánek, viď?
0: No, chtěl jsem se zeptat, jak se máš, ale dobře, kam dneska vyrazíš?
3: Mám se dobře, fandím českému hokeji, takže budu hodně spěchat, abych stíhal aspoň druhou, třetí třetinu. I když z Brna, pravda, to bude hodně náročné. Dneska je to Brno, pojedu do zoologické zahrady. Mají tady nové přírůstky, podívám se na lední medvědy, mají tady nádherný lví miminko. A k tomu taky hvězdárna tady v Brně. A ještě bych možná doplnil, že se zeptám hvězd, jak to dneska dopadne ten hokej s tím Finskem. Jak to vidíte?
0: No tak samozřejmě, že vyhrajeme.
3: No jasně.
0: Nevím, o kolik, ale vyhrajeme. Adel, co ty?
4: Já bych chtěla hodit opozitní názor, ale já jsem věčný optimista, takže určitě vyhrajeme.
3: Jo. A tipy?
0: Tipy vyhrajeme třeba 3-2.
3: 4-2.
4: Já si myslím, že vyhrajeme 2-1.
3: Tak jo, tak já frčím do toho Brna a vy pokračujte v dobrém.
0: Já pustím písničku, řekneme si, jak to bude ve skutečnosti.
3: Dobrá.
0: Kvíni teď na Blaníku 2 minuty po půl sedmé.

0: zakryje.
1: Dobrá god kosti, a libovej, Činasky a Zuzka Norisová na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: Trošku se nám okladilo v Česku pátým dnem, ale v řadě včera padaly teplotní rekordy. 31 ze 171 stanic ty rekordy zaznamenalo. Stoupalo to hlavně teda na jihu Moravy. V Jihomoravské Strážnici tam naměřili 31,9 stupně Celsia. Tak to byl ten rekord dne. Jak to bude dneska, Adel?
3: Je pravda, že se nám oproti těm předchozím dnům trochu ochladí. V maximech bude 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě teploty nepřesáhnou 20 stupňů, nicméně i dnes bude svítit sluníčko. Čeká nás jasno až polojasno a foukat bude slabý vítr.
1: A ať bude venku jakkoliv, my si to uděláme pěkné. Díky vašim dobrým zprávám, protože i dnes na ně čekáme. Posílejte nám je na 600 318 118. Napište nám, co vás v poslední době rozveselilo, co vám udělalo radost. Za chvíli se na to vrhneme a hlavně zítra zase budeme ve šťastné hodince odměňovat.
2: Proč je zbytečné nosit sovy do Athén?
4: A kdo je to vlastně ten nemožný Lazar?
2: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
4: Proč se říká, co se říká?
2: Každý všední den po 10.
4: na Rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
13: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
13: Kaufland.
15: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
16: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
21: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
22: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
23: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: I should be so lucky. Kylie Minogue, žena, která dokázala, že člověk může být malý vzrůstem, ale obrovský hudební kariérou. Australské zpěvačce Kylie Minogue je dnes 58 let, už od 11 let se objevovala v televizních seriálech, ale nakonec udělala díru do světa právě v muzice. Prodala přes 80 milionů desek a stala se jednou z nejúspěšnějších australských zpěvaček všech dob. Navíc překonala rakovinu prsu a od té doby podporuje prevenci a osvětu. Takže Kylie Minogue, hodně zdraví.
1: Blanický dobrometr.
0: A teď ty vaše dobré zprávy, jaké nám už dorazily?
2: Tak třeba já z Domažlic nám napsala: dobrý den, pro mě byla skvělá zpráva, že moje vnučka Leontýnka odmaturovala a se samými jedničkami.
0: Je, tak to gratulujeme.
2: Potom přidám Věrku z Hudlice, ta napsala: ahoj, mě nejvíc potěšilo, že mi manžel vytvořil na zahradě jezírko, takže to je krásná zpráva.
0: No, to bude léto.
2: A potom ještě přidám SMSku anonymní: krásné ráno, každý den jsem velice šťastná, že já i celá moje rodina jsme zdraví.
0: No, to je vždycky to nejlepší. Moc děkujeme za tuhleto SMSku a možná zrovna vás zítra mezi 8 a 9 hodinou ve šťastné hodince odměníme. Odměňovat totiž budeme opět autory a autorky dobrých zpráv, které nám posíláte a které nám ještě pošlete na 603 118 118, tak se neupejpejte, pište. Já bych tady měl ještě jedny narozeniny. Ty jsou půlkulaté a ty dneska slaví Pavlína Filipovská, legenda, herečka, moderátorka a zpěvačka, která v roce 1958 odstartovala kariéru jako hlasatelka pořadů pro děti a potom přišel ten Semafor a Rokoko a tak dále a další práce v televizi a v rozhlasu a ve filmu. Tak Pavlíno Filipovská, přejeme vám všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. A i když včera byla středa, tak dneska si dáme tu nedělní. Tady je.

0: že autorství téhleté písničky je vcelku rozpoznatelné. Pavlíně Filipovské ji napsali Jiří Suchý a Jiří Šlitr a Pavlína Filipovská má dneska půlkulaté narozeniny. Ještě jednou všechno nejlepší, hodně zdraví. No a v příští hodině na Blaníku třeba Turbo a Hráč. Petr Muk. Láska má, co jsem ti dal. A taky Kabáti. Tak protože i po sedmé to na Blaníku bude hezky česky. Teď je 6.53. Rádio Blaník.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Poslední dny přinesly první ochutnávku léta, ale teď se počasí vrací zase k normálu. Dnes bude dál slunečno a odpoledne naměříme od 21 do 24 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: V Mělníku ve Dvořákově ulici mezi křižovatkou ulic U Cihelny a Fričova počítejte s dopravním omezením, je to kvůli opravě kanalizační přípojky. A kvůli dopravnímu omezení je aktuálně opět silný provoz na příjezdu do hlavního města po D1, popojíždí se mezi 28. a 25. kilometrem. Omezeně se jezdí také v centru Tábora, a to v Jordánské ulici mezi křižovatkami ulic pod Tržním náměstím a k vodopádu. Je to kvůli rekonstrukci, tolik dopravní servis a teď už pokračují zprávy s Monikou.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Babiš představí podmínky programu Nová zelená úsporám. Senát řešil velmi bouřlivě novelu o ochraně dětí. Letiště v Hradci Králové čeká aviatická pouť. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Už dnes budou jasné podmínky programu Nová zelená úsporám. Společně představí premiér Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr a přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky by měla posílit novela občanského zákoníku. Senát i včera v úvodním kole podpořil pobouřlivé debatě, aby byla vrácena předkladatelům k dopracování. Novelou se tak nyní budou zabývat senátní výbory. Česko zažilo pátý tropický den v řadě. Skoro pětina stanic včera zaznamenala denní rekord. Místy bylo opět nad 30 stupňů. Se silným větrem ale souvisel příchod studené fronty, která ovlivní dnešní počasí. Dnes budou teploty mezi 20 a 25 stupni. V dalších dnech se ale bude znovu oteplovat. Královéhradecké letiště zaplní letadla i tisíce návštěvníků. Letošní aviatická pouť nabídne o nadcházejícím víkendu letecké ukázky, historické stroje i připomínku významných výročí českého letectví. Pokračuje předseda správní rady Josef Piňos.
9: Máme tady historický letoun DC-3, Dakota, transportní vojenský letoun americký, který se podílel na vylodění vojáků v Normandii. Co je opravdu velkým tahákem, je Eurofighter Typhoon, dvoumotorová stíhačka.
8: Aktuální informace o aviatické pouti jsou na webu i facebookových stránkách akce. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: S Petrem Slívou.
11: No a my jsme se přiblížili na dosah k 7 hodině, což pro spoustu, řekl bych stovky, možná tisíce z vás znamená to, že byste měli spozornět, pustit si rádio pořádně na hlas, podívat se, jestli máte nabitý telefon, protože pokud jste nám z toho telefonu poslali soutěžní SMSku, tak se možná právě na vás dostane. Kolik těch SMSek teda máme?
12: Já je vůbec ani nespočítám.
11: Nedá se to, takže když říkám stovky, tisíce, nejsem daleko od pravdy.
12: No, myslím, že jsi velmi blízko naopak.
11: Tak se za to do toho dáme už za malou chvíli. Teď turbo a hráč. Vlastně všichni jste tak trošku hráči, když posíláte SMSky a čekáte, že vám proplatíme účtenku. Pokusíme se o to za chvíli. Za minutu a půl bude 7.

0: dneska ta nebezpečná věc, dospíval Petr Muk na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A to jméno Petr Muk budeme chtít za chvíli od někoho z vás slyšet, protože včera jsme jméno interpreta neslyšeli. Včera to prostě nevyšlo, nedovolali jsme se, ale už jsme v tomto týdnu proplatili jiné věci.
3: Ano, v pondělí jsme proplatili pohonné hmoty a v úterý to byl účet z lékárny za 9365 korun.
0: No a teď, co ten čtvrtek? Máme komu proplácet?
3: No to určitě máme.
0: No to se teprve uvidí, jestli nám to na druhé straně někdo vezme. Tak pojďme na to. Vytočeno hlásím. Tak chvilka napětí. Tak schválně, jestli tam někdo bude. Někdo tam je a zaklapnul to. Já to zkusím ještě jednou, třeba to byl jenom omyl. Tak, pojďme. Takhle ne, musím domluvit teď s tím telefonem nejdříve. Teď se nám celý zablokoval, pojďme ještě jednou. Tak to zkusíme.
4: Prosím?
0: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, je tam Richard z Brna.
4: Ano, dobrý den.
0: Vy jste nám to típnul před chvílí, proč?
4: já jsem mluvil s dcerou.
0: Jo, takhle.
4: A vy jste mě vyseli jako by v pozadí
0: na drátě. Jo, chápu, to se stává. No, Richarde, vy jste mluvil s dcerou a posloucháte teď Blaník u toho?
4: Samozřejmě.
0: Výborně. Adélko, co to dneska proplácíme?
3: No, dnes bychom měli proplatit splátku úvěru na auto za 7941 korun.
0: Sedí?
4: Sedí to?
0: Auto jezdí?
4: Auto pořád ještě jezdí.
0: Tak možná to bude tenhle měsíc zadarmo. Tak kdo dospíval před chvílí na Blaníku?
4: No, byl to Petr Muk.
0: No, je to tak. Posíláme 7941 korunu do Brna.
4: Super.
0: Já jsem rád, že to vyšlo, to jsem tomu moc nevěřil.
4: No to je úžasný.
0: Navíc v Brně dneska vůbec máte velkou slávu, protože tam posíláme i našeho krajánka, takže kdybyste se podíval do zoo nebo do hvězdárny, narazíte tam někde na Martina Císaře.
4: Aha, no tak jo, tak to omrtnu.
0: Tak si spolu dejte pivko. Zůstaňte nám na lince, mějte se krásně a naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Děkujeme za hudbu, thank you for the music. A Abba na Blaníku, děkujeme za vaše účtenky. Jedna byla před chvílí proplacena.
1: Sedí to, no.
0: Auto jezdí?
1: Auto pořád ještě jezdí.
0: Tak možná to bude tenhle měsíc zadarmo. Tak kdo dospíval před chvílí na Blaníku?
1: No, byl to Petr Muk.
0: No, je to tak. Posíláme 7941 korunu do Brna.
1: Super.
0: Já jsem rád, že to vyšlo, to jsem tomu moc nevěřil.
1: No to je úžasný.
0: No a protože je čtvrtek, ještě jedna účtenka nám v tomto týdnu zbývá, tu proplatíme zase zítra ráno po 7, tak nám pište, co byste chtěli proplatit.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Jaký ten čtvrtek bude, Ariel?
3: Bude sluneční, čeká nás na většině území jasno až polojasnou, foukat bude slabý vítr, jen ty teploty budou o něco nižší než v těch předchozích dnech. 21 až 25 na severu a severovýchodě bude okolo příjemných 20 stupňů Celsia a na horách okolo 15.
0: No a to jsou oni, kabáti na Blaníku minutu před čtvrt na 8. Dobré ráno.

0: Nevím, byť sám a Eláni na Blaníku, když dneska půjdete do kina na nový film Jana Svěráka, tak tam rozhodně nebudete sami, protože dneska vstupuje právě nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek do kin. A o čem je? No, vzpomínáte si na jeho slavnou jízdu s Radkem Pastrňákem, Jakubem Špalkem a Aňou Geislerovou, tak tohle je možná něco podobného, ale na moři. A s Oldřichem Kajzrem, Petrem Kostkou, Janem Vlasákem, Danou Sislovou, Petrou Špalkovou, Lenkou Termerovou a dalšími. A o čem je Pět švestek, tak o tom už jeden z hlavních představitelů.
1: Jan Svěrák chtěl natočit svou další jízdu. Tentokrát na moři. Doteď o tom věděl jen malý štáb. My odvážní herci a teď už to víte i vy. Scény na vodě rozumní režiséři točí bezpečně v ateliéru nebo aspoň u břehu, ale Honza Svěrák to chtěl opravdově na mokré palubě a na otevřeném moři, aby prý měl divák autentický zážitek.
0: No a dneska to můžete vidět na vlastní oči v kině. Za chvíli krátké zprávy, je 7:21. Rádio Blaník.
2: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
3: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
17: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
7: Počkej, v čí pr...
18: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
7: To zní hustě. Kde to je?
19: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
20: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
21: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
22: Tak co dělá mladý?
23: Ale včera jsem mu málem nařezal.
22: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
24: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
25: Blaník za volantem.
26: Před Prahou dejte pozor, na dálnici D7 na 4,5 kilometru překáží porouchaný osobák. Na pražském okruhu na 80,5 kilometru ve směru k dálnici D1 u Krajnice stojí a do provozu zasahuje kamion s defektem, tudy velmi opatrně. Na D1 na příjezdu do Prahy kvůli dopravnímu omezení je kolona mezi 28. a 25. kilometrem a další komplikace čekejte na příjezdu do hlavního města po D8 od 4. kilometru. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
27: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
25: Rádio Blaník. Zprávy.
28: Rádio
29: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna bude v úvodním kole projednávat novelu, která má vést ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády. V Česku krátce zadržený metropolita Ruské pravoslavné církve si stěžuje na špatné podmínky v cele. Na platformě Telegram zmiňuje nedostatek jídla i zimu. Duchovní byl zadržený v souvislosti s převozem zakázaných látek. Na karlovarském letišti pokračuje stavba odstavného parkoviště pro 137 aut. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Hurajčíka jdou práce za 16 milionů podle plánu. Spojené státy zřejmě útočily na íránskou základnu. Teherán provedl odvetný úder. Světové agentury to uvedly s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
30: Dobré ráno, Rádia Blaník
25: s Petrem Svíbou.
0: Dobré ráno ve čtvrtek 28. května, zejména všem Vilémům. My se za chvíli vrátíme ještě do středy, protože tady byl opět další Pepův parťák, nebo v tomto případě to byla parťačka, tak si poslechneme, o čem tady byla řeč. No a taky pro vás budeme mít důležité informace k letošnímu konopišti. Pokud v sobotu na konopiště jedete, tak v té následující půl hodině důležité informace na cestu. Teď Ivone Přenosilová, Boty proti lásce, za minutu bude půl osmé.

0: Pozor, boty, pochodem vchod, boty proti lásce, Ivone Přenosilová, na Blaníku minutu po půl osmé.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: No a včera tady byl další host, Pepův parťák, nebo v tomto případě parťačka, jako každou středu po 16. hodině. A tou parťačkou byla tentokrát ředitelka nadace Tomáše Bati, Gabriela Končitíková. A my asi všichni víme, že Tomáše Baťovi naslouchala a dodnes naslouchá spousta dospělých a nechává se jim inspirovat, ale on sám prý často naslouchal dětem a dokonce si od nich nechal sem tam poradit i s vedením své obuvnické firmy.
3: Když toho měl plný zuby a bylo to těžký během toho dne, tak vedení firmy Baťa poměrně jako trpělo, když ho viděli, že odchází v 5 hodin a jak si zkracoval domů tu cestu přes tu lávku, přes řeku, která tam teče.
4: Nešel do školky?
3: Nešel do školky, ale máčel si tam s těma dětma ty nohy a vedl s něma ty debaty. A to vždycky tak jako zazněla strýcu, tož co si tak smutný, jo, tím vaším nářečím. A on jim řekl, proč je smutný, co nejde ve firmě. A oni mu poradili. A to strýcu, mohl bys to udělat tak. A oni mu radili, jak řídit tu firmu. Aha. A on vlastně přišel na úplně jiný nápad a kolikrát to spoustu věcí zjednodušilo.
0: Tak když nevíte, zeptejte se dětí, letos si připomínáme 150. výročí od narození Tomáše Bati. Celé povídání budete brzy moci nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. Tak to byla včerejší Pepova parťačka, tohle už je Daniel Landa a vy jste s Blaníkem 3 minuty po půl osmé. Dobré ráno.

0: Kraliče dospívává v dobrém ránu na Blaníku v 7 hodin na 40 minut. Dneska je ideální den vypnout starosti a něco pěkného si zahrát. Právě na dnešek totiž připadá Světový den her, který se slaví od roku 99. Vyhlásila ho organizace ITLA, aby připomněla, že hraní není jenom zábava pro děti, ale taky skvělý způsob, jak si odpočinout, zapojit mozek a být spolu. Tak to bych bral jako dobrou zprávu. A teď tvoje dobré zprávy, Adel.
1: No moje, spíš našich posluchačů. Napsala nám třeba Marie z Kolína, ta napsala, sedíme s manželem na zahrádce, pijeme čaj a po dlouhé době je doma klid.
0: Ježiš, to je taková idylka, já si to úplně představuju, děkujeme.
1: Přidám Františka z Litomyšle, ten napsal, právě jsem dokončil rekonstrukci chalupy, kterou stavil ještě můj tatínek.
0: Tak tam teprve teď bude idylka určitě. A přihoď třeba počasí ještě, protože to by taky mohlo být idylka.
1: To je taková idylka i pro ty, kterým úplně nevyhovovaly ty vysoké teploty z předchozích dní, tak dnes se výrazně ochladí, bude 21 až 25 na severu a severovýchodě bude dokonce jen okolo 20 stupňů a na horách okolo 15, ale to sluníčko nám nikam nezmizí, dnes bude jasno až polojasno a foukat bude mírný vítr.
0: No tak výrazně ochladí, abych to bral tak, že prostě bude konečně k žití. A doufejme, že ideální počasí nás čeká taky v sobotu, protože to tady bude Konopiště a pokud na ně jedete, tak důležitá informace už za pár minut.
2: Do Penny dorazila polštářstvo. Navíc fakci, meruníky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
19: Právě teď v Planeu.
7: Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
19: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
20: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsem optimista, Olga Lounová na Blaníku už pozítří, spousta z vás uslyší naživo.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: koncert pro všechny bezva lidi.
0: Je to tak, stříháme metr a blížíme se do finále, v sobotu to vypukne a tisíce z vás opět přivítáme po roce na Konopišti na oslavě našich narozenin, tyhle budou už 27. No a pro ty, kteří tam budou s námi, máme pár základních informací. Areál přírodního amfiteátru se stánky otevřeme už v 9 hodin ráno, ten samotný amfiteátr v 10 dopoledne a koncert odstartuje v pravé poledne. Takže raději přijeďte v dostatečném předstihu. Cestou určitě poslouchejte naše vysílání, protože už od rána pro vás budeme připravovat speciální dopravní zpravodajství přímo z Konopiště o všech příjezdových trasách a parkovištích. K zaparkování můžete využít veřejné velkokapacitní parkoviště v okolí Konopiště. Ta parkoviště se otevírají v den koncertu v 7 hodin ráno. Zaparkovat můžete i v Benešově, kde si navíc můžete už teď objednat poslední parkovací místa od 9 hodin. Potom bude z benešovského autobusového nádraží jezdit posílená bezplatná kivadlová doprava na Konopiště a zpátky, což si myslím, že je vůbec jako ideální možnost. Všechny další informace o koncertu najdete na našich stránkách radioblaník.cz, kde máme přímo v horním menu sekci Konopiště 2026. Nemusíte dlouho hledat. No a pokud na vás nevyšly vstupenky, tak určitě sobotu poslouchejte Blaník, protože vám budeme vysílat přímo z areálu Konopiště. No a všichni ti, kteří budou zpívat na pódiu, si přijdou popovídat taky do našeho mobilního studia, ve kterém se třeba my dva s Adélkou vám přihlásíme v 10 dopoledne. Teď už Alphaville, Dance with me na Blaníku. Dobré ráno.

0: Jen s lidmi a Alphaville na Blaníku v 7.53, blížíme se ke konci další ranní hodiny. A když něco končí, něco jiného začíná, to znamená, že po 8. vás čekají opět české písničky, třeba tahle od Věry Špinarové. Puberťák od Xindla X. A nebo Cesta. Jestli se hezky česky na Blaníku i po 8. a je čtvrtek, čeká nás taky pravidelný host na telefonu. Teď je 7.54. Rádio Blaník.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Profi voda, s tou se
3: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku.
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
4: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnešní počasí bude už citelně příjemnější, po celý den bude opět slunečno a odpoledne naměříme od 21 do 24 stupňů. Tolik informace o počasí a na řadě je dopravní servis.
9: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
7: Blaník za volantem.
8: Na pražském okruhu dejte pozor na 80,5 kilometru směrem k dálnici D1. Na krajnici překáží kamion s defektem. Silný provoz je teď aktuálně na příjezdu do Prahy, jednak po dálnici D8. Tady se brzdí už na 4. kilometru, ale zdržíte se před Prahou také na D5. V koloně budete popojíždět asi 10 minut od 8. kilometru. A velký pozor na trase z Benešova do Tábora. Za Miličínem se srazil osobák s nákladním autem a také se tu vytvořila dlouhá kolona. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu, ať dobře dojedete. A teď už se zprávami, je tu Monika.
10: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Agrofert dál dostává zemědělské dotace. Ostravský magistrát podporuje ozdravné pobyty pro děti. U Lipna řeší záhadné úhyny psů.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo zemědělství dál vyplácí dotace Agrofertu i přes stopku od Evropské komise. Má za to, že se na tyto dotace omezení nevztahuje. Evropská komise o nich rozhodla kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Deníku N to řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán. V Česku by mohlo dojít k rozšíření možnosti vymáhat od soudců a státních zástupců náhradu škody vzniklé státu, a to v případě jejich nezákonného rozhodování. Lhůtu pro vymáhání chce ministr spravedlnosti Jeroným Tejc prodloužit na 10 let. Nově by také nebylo potřeba předchozí rozhodnutí kárného senátu. Stačil by názor expertní komise. Školáci z Ostravy tráví část jara v Jeseníkách. Do Horských Lázní v Karlově Studánce jezdí za čistým vzduchem, pohybem a taky klimatoterapií. V čem ale spočívá největší přínos, ví mluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
14: Tráví čas se svými spolužáky úplně jinak než ve škole. A podle učitelů se ten efekt projevuje nejen na zdraví, kdy se jim lépe dýchá, ale také i ve třídách po návratu. Děti totiž ty společné zážitky tak je více spojí a oni pak spolu více fungují a ubývá konfliktů.
12: Ozdravné pobyty podporuje ostravský magistrát a jen letos na ně přispěl částkou přes 600 tisíc. U Lipna nad Vltavou uhynuli během několika dní už 4 psy. Majitelka dvou z nich nahlásila, že k jejich smrti došlo kvůli otravě synicemi z vodní nádrže Lipno. Rozbory podle novinek CZ to ale nepotvrdili, nicméně i další dva psy vodu pili. Před možným nebezpečím varuje na svém webu taky obec Lipno nad Vltavou. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, holky, máte boty, Moni, Adel?
12: Musím se podívat.
0: Podívej se, máš boty, Adel, máš
12: taky,
0: boty.
12: Taky.
0: Ztratili se vám někdy boty?
17: Ne.
12: Mě neakorát jsem jednou čekala na vrácení bot, které jsem půjčila. Ale vrátili
0: se. Ty půjčuješ boty?
12: Jednou jsem půjčila takový plesový.
0: Ježišmarja, přece flinta, žena, kůň a boty se nepůjčujou.
12: To byly boty na ples.
0: Proč to říkám? V Dolních Rakousích se ženám často ztrácely boty a policie si tam došlápla na 56-letého muže a doma našla 170 párů dámské obuvi. Takže kdyby se vám náhodou ztratily boty, tak...
12: Víme, kde hledat.
0: No, spíš tenhle ten dobrák už za to asi nebude moc, protože ten už je v chládku. Tak dobré ráno, za minutu bude 8 hodin a nás za chvíli čeká dnešní ranní host na telefonu.

0: Jámo a Umberto, to, co je na Blaníku, je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dnešním ranním hostem na telefonu je Kuba Ryba z Rybiček 48. Kubo, ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Ono to teď nebude jenom o rybičkách, i když k těm bych se taky rád dostal, ale tím stěžejním tématem je letošní oslava 150. výročí od narození Tomáše Bati, protože Blaník je za prvé partnerem těchto oslav, které jsou úplně výstav a přednášek, a za druhé Kuba Ryba k tomu má co říct, má hodně co říct. Jaká je ta tvoje spojitost s oslavami Tomáše Bati?
3: Hele, já určitě nejsem žádný odborník na Baťu, jestli jsou odborníci na Baťu, tak to jsou určitě z nadace Tomáše Bati, což zaplať pánbu můžu říct, že jsou moji dobří přátelé. A vlastně já jsem samozřejmě o Baťovi věděl, zajímal mě jako spoustu českých historických osobností, protože jich máme v historii mraky a měli bychom si je víc připomínat, a Baťa byl jeden z největších, ale v momentě, když jsem se s ním až seznámil, dostal jsem vodní knížky z té nadace toho Tomáše Bati, tak jsem si začal číst víc, víc a víc, a vlastně jsem začal zavádět strašně moc, ne snad přímo jeho nějakých výmyslů, ale ho hodně mě ovlivnil tím, jak to dělal. On je to samozřejmě o 100 let dál, takže si k tomu musíte něco vyškrtnout, něco přidat, ale hrozně mě ovlivnil vlastně i v tom, jak momentálně, když to řeknu blbě, zacházím nebo snažím se zacházet s kapelou, samozřejmě s klukama z kapely, ale hlavně jako v uvozovkách s našimi zaměstnancemi, oni jsou většinou kamarádi, ale prostě fungujeme jinak a začíná to být znát, a nejenom v tomhletom, takže mě ten Baťa strašným způsobem oslovil a myslím si, že si ho třeba jako málo připomínáme. Měl by být připomínán víc, a i další, Emil Kolben a další, ale dneska jsme u Bati.
2: Dáš mi nějaký příklad toho, co jsi zavedl třeba v kapele?
3: Jo, hele, mně se třeba strašným způsobem líbí u Bati to, jak měl vyřešený takový to, že ty ředitelé vlastně, on tam měl později tu ředitelskou školu, že jo, nebo která to byla taková ta vejška. Mně se strašně na tom líbí, že jednak jako podporoval ty žáky, podporoval třeba i nemajetný žáky v tomhle tom, když tam chodili, ale to, že si vystudoval tu školu ředitele, neznamenalo, že se staneš automaticky ředitelem některých ze závodů Baťa. Mm-hmm. Ale musel být fakt nejlepší. Což se mi na tom hrozně líbilo, že tyhle ty ředitele, nebo ty, co se na ně tam učili, takže museli umět vlastně veškerou práci, kterou dělali prostě ty ostatní třeba lidi na pásu nebo doprava, že prostě, když přišel Baťa a řekněm tady na hodinu skočí za tohle šepce, tak on to musel umět.
2: To znamená, že ceny vstupenek na rybičky budou končit devítkou.
3: Já mám trošku jinou, Baťa dělal na konci devítky, já dělám 1-1-1 a tak teďkon, ale to nedělám u kapely, to dělám u svýho projektu, který budu brzo vypouštět.
2: No nicméně jsem teď udělal ten oslý můstek k těm rybičkám, vy máte teď za sebou dva megakoncerty v domovské Kutné Hoře, co bude dál?
3: Prosím tě, nám všichni teďkom volali kamarádi z branže, s kterými se známe, jako se blbneme, že ty megakoncerty rušíme, protože my jsme se včera s klukama o tom bavili, že vlastně je to neuvěřitelný, že nám to došlo, že my jsme udělali v Kutné Hoře vlastně takovým, my tomu říkáme velký na malo město, malý na velko město, ale je to město, který máme prostě hrozně rádi, patří k nám, všichni jsme rodáci, ale když nemáš kam růst, tak já se hrozně začnu nudit. Takže my jsme vlastně vymysleli, že tím teď skončíme. No a my jsme se rozhodli, že na příští rok, kdy máme 25 let výročí kapely, takže uděláme jenom jeden jediný koncert za celý rok. A není to žádný fake, nebudeme přidávat žádný druhý. No a my chtěli jsme dělat Eden, protože nebo bylo takový to logický, všichni nám říkali, že to je do Edenu, ne? Ale já to tam nemám rád, mě to prostě baví. My si tam uděláme, to je areál, tam se vyjde 70 tisíc lidí, jo.
2: Já jsem asi přeslechl, kde to teda bude.
3: Prosím tě, já jsem ti neřekl ještě. A je to zámek Kačina a já to mám fakt kousek za barákem a tam chodím venčit psy, takže já půjdu domů v papučích, hele, po koncertě, to bude paráda.
2: Kubo, když tě mám ještě na lince, poslední otázka, kterou dávám všem v tomhletom rozhovoru. Nějaká dobrá zpráva, která tě potěšila v poslední době?
3: Mě strašně moc těší občanská zodpovědnost lidí. Nic nebudu komentovat, abych nezacházel do politiky, ale mám moc rád, když jsou lidi občansky na hlas.
2: Hou, tak pravil Kuba Ryba. Krásný den ti přeju a děkuju. Ahoj.
3: Děkuju ti moc, mějte se krásně na Blaníku. Musím vás poslouchat kvůli svojí ženě a začal mě to bavit.
2: Díky, ahoj.
3: Papa.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Že zdravíme i ženu. Záznam rozhovoru i s videem najdete za chvíli na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official Official. Mrkněte se tam, dejte třeba i sledovat, ať vám další rozhovory neutečou. A protože jsem si povídal s Kubou Rybou, tak si dáme i ty rybičky tady s Bárou Zemanovou.

0: I Kuba Ryba z Rybiček 48 poslouchá s manželkou Blaník a dneska byl taky ranním hostem na telefonu. Pokud jste to nestihli, opáčko si dáme zase zítra ráno po 6:30, anebo už teď najdete rozhovor i s videem na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official a jdeme na počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Já jsem zamilovaný, Ariel je nešťastná z toho, že bude zase krásně.
2: Dobře. Já jsem nešťastná maximálně proto, protože mě ty třicítky naprosto vyhovují a ty už jsou v pánu. Dnes teploty 21 až 25 na severu a severovýchodě, tady teploty nepřesáhnou 20 stupňů a na horách bude okolo 15, ale co mě těší a doufám, že i všechny naše posluchače, je to, že sluníčko nikam neodešlo, dnes bude jasno až polujasno.
0: A když se dívám ven, tak máš pravdu. Ano, přímý oční kontakt, venku máme nad sebou modrou oblohu. A v rádiu FAD vydá Words. A vy posloucháte Blaníka, je 8:45. A už je čtvrtek, 28. května.

0: Eva Nejveda Awards v dobrém ránu na Blaníku. Já teď přihodím jednu vzpomínku na rok 1996. Poslouchejte.
1: Náš kapitán Miroslav Kadlec vede naši úspěšnou družinu alespoň v úvozovkách pro stříbrné medaile. První gratulant inženýr František Chvalovský, pan prezident Havel, John Major a paní královna.
0: Paní královna. A ta úspěšná družina z legendárního Eura 96 se znovu sešla. A sešla se na hřišti. Ukázalo se, že některé věci se s věkem prostě nemění. Třeba radost ze hry a některé naopak ano. Například velikost hřiště podle bývalých reprezentantů je totiž rok od roku nějak větší. Proč to všechno říkám? V Říčanech se během akce Podsta legendám potkal téměř kompletní tým vicemistrů Evropy z roku 1996. Hlavně bodem byl exibiční zápas proti Realu Top Praha, který bývalí reprezentanti prohráli, teda 7-9. A největší pozornost vzbudil Pavel Nedvěd, který se podle svých slov dal vůbec první vlastní gol v životě. A Karel Poborský zase přiznal, že maraton je pro něj možná jednodušší než fotbal. Karel Poborský teď běhá maratony. Prý už není problém uběhnout 42 kilometrů, ale zastavit, rozběhnout se a změnit směr, a to je prostě úplně jiná disciplína. A bývalí hráči se shodli, že právě Karel Poborský má z celé party pořád nejlepší kondici. No, tak tu jsme prostě my maratonci. Ale je fajn, že se tahle parta zase sešla. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8:20. Rádio Blaník.
2: Koncertů je mnoho.
3: Konopiště jenom jedno.
2: Už tuto sobotu to vypukne.
3: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
2: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
3: Živě z Konopiště.
2: 30. května. Na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
8: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Věcku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Věc Scandinavian Sleeping and Living.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
12: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia, a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
13: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5 470 korun. Pánské obleky Bandy.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
17: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
18: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
19: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
18: Farma Vraňany, vaše zdravé jídlo.
20: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
21: Happy Sport!
20: Půjčovna a Service Call.
22: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
23: Blaník za volantem.
24: Na Praze východ ve Staré Boleslavi směrem do Brandýsa nad Labem v Boleslavské se srazily dva osobáky. Dejte pozor a počítejte s kratším zdržením. Na příjezdu do Prahy je silný provoz teď na dálnici D1. Na 23. kilometru se totiž srazilo osobní auto s autobusem. Obousměrně je silný provoz také na Pražském okruhu a připomínám, že na trase z Benešova do Tábora to pomalu jede za Miličínem, kde se došetřuje vážná srážka osobního auta s nákladním. Tolik dopravní servis a na řadě už jsou krátké zprávy.
25: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
23: Rádio Blaník, zprávy.
26: Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Senát podpořil požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Týká se to jeho personálního, technického i finančního posílení kvůli plnění zákonných úkolů. Jesenice na Rakovnicku zřejmě letos opět požádá státní správu hmotných rezerv o zapůjčení cisterny s pitnou vodou. To bude potřebovat pro osady Bedlno a Chotěšov. V osadách není vodovodní řad s pitnou vodou. Návštěvníkům se u nadcházejícím víkendu otevře 19 pražských vinic. Akce budou součástí 8. ročníku festivalu Pražské vinice, který pořádá magistrát hlavního města. Norsko souhlasilo s připojením se k francouzskému jadernému deštníku. Včera to podle agentury Reuters řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
27: Dobré ráno Rádia Blaník
23: s Petrem Slívou.
0: No my se už za pár minut podíváme na hokej, ale předtím tady budou ještě vaše dobré zprávy. Teď nás čekají Krištof a Tomáš Klus a jejich cesta. A za 2 minuty bude 8:30, dobré čtvrteční ráno.

0: Tomáš Klus, Krištof a Cesta na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A další dobrá zpráva. Ve Zlíně dnes startuje 660. ročník Zlín Film Festivalu, největšího a nejstaršího filmového festivalu pro děti a mládež na světě. A letos bude prý opravdu rekordní, protože diváci uvidí skoro 300 filmů ze 57 zemí světa a velkou událostí bude tradičně i zlínský chodník slávy před velkým kinem. A nové hvězdy letos dostanou herečka Kristýna Baděnková-Nováková a herec Martin Písařík. Martin Písařík začínal jako dětský herec ve filmu Městem chodí Mikuláš a Kristýnu jste mohli v dětské nebo skoro dětské roli, ono už to byla skoro teenagerovská, vidět třeba v Pelíškách. A jaké dobré zprávy nám posílají naši posluchači?
3: Napsala nám třeba Věra z Prostějova, ta napsala: mě moc potěšilo, že mi o víkendu poprvé moje vnučka řekla babičko.
0: Je, to potěší, Věro, děkujeme.
3: Potom přidám Jirku z Mladé Boleslavy, ten nám napsal: mě moc potěšilo, že jsem našel hodinky po dědovi a stále fungují.
0: No výborně, to tak většinou bývá, no, že hodinky po dědovi fungují a nové z minulého týdne ne. Ještě něco tam máš?
3: Ještě přidám od Boženy, ta nám napsala: dneska jsem v Kroměříži potkala bývalou spolužičku skoro po 50 letech.
0: Tak doufám, že zašli na kafe. Děkujeme, děkujeme. Zítra ve šťastné hodince mezi 8 a 9 budeme vaše dobré zprávy zase odměňovat. Tak nám je pište na 603 118 118. Hej pane disc jockey, balet na Blaníku teď 3 minuty po půl deváté a za chvíli hokej.

0: Angels a Robbie Williams na Blaníku a teď už k tomu hokeji. Jde o všechno a o co všechno, o tom už Monika Holubová.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, během dnešních čtvrtfinálových bojů vykrystalizuje čtveřice týmů, která se už o víkendu zahraje o medaile. A zase mezi čtyři poslední zařadí i Češi, bude jasné kolem 7. večer. O 16.20 totiž český tým rozehraje bitvu s rozjetým Finskem. A hokejisté si do tohoto duelu chtějí přinést hru ze slibně rozehraného utkání proti Kanadě, kterou zpočátku přehrávali 2-0. Věří, že s takovým výkonem můžou favorita utkání zaskočit. Na hokejisty tentokrát čeká jiný stadion a kde to bude, říká mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
3: Stěhování z Friburgu do Curychu bylo výzvou především pro naše kustody, kteří museli v rekordně krátkém čase všechno zbalit a přestěhovat. Finsko je určitě silný tým, mají skvělý turnaj, většinu jejich týmů tvoří hráči z NHL a jsou doplněni špičkovými hráči z Evropy, takže bude to velice těžký soupeř.
2: Finové se na letošním šampionátu prezentují skvělým bruslením, vynikající obranou a nevynechají jediný souboj. Kdo se dnes postaví do české brány, zatím není jasné. Brankáři Josef Kořenář se potýkal se zdravotními indispozicemi. O 16.20 se rozjede i zámořské derby mezi Kanadou a Spojenými státy. Večer pak bude ve Friburku k vidění netradiční čtvrtfinálová bitva Norska s Lotyšskem. A domácí Švýcaři, kteří na šampionátu dominují, se utkají se Švédskem. Tolik hokejový speciál, další tu bude před půl druhou.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: No a za malou chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Za 3 minuty bude 8:45.
5: Špičková krmiva Mark. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
12: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
19: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
20: Kaufland.
21: Jsou tady.
20: Jsou tady.
22: Jo, jsou tady.
23: Jsou tady.
20: Řekni to všem!
24: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
20: Jsou ještě tady?
25: Jsou tady.
26: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
27: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
28: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Moravec.
1: To byl puberťák Xindla X v Dobrém ránu na Blaníku a za chvíli už...
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Jako mávnutím kouzelného proutku opustíme rok 2026 a přeneseme se do tajemného roku. A cestu nám budou opět ukazovat písničky a další nápovědy. A jedna se bude týkat filmu, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce českého filmu.
4: Já to věděl. Já to věděl, že někde na světě musíš být. Já to věděl, že tě najdu.
5: Mě totiž brýle strašně vadí přilíbání.
1: No jo. Jaký film to je? Řekneme si po deváté. Teď už Michal Hrůza a Zakázané uvolnění. Na Blaníku.

0: Zakázané uvolnění a Michal Hrůza na Blaníku. A v tajemném roce v příští hodině už tahle písnička od Hanky Zagorové.
1: Krásné auto v garáži před...
0: Tahle od Marie Rotrové. A nebo tahle od Katapultu. Víc se podíváte i s vašimi typy a vzpomínkami. Je 8.55. Radio Blaník.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
3: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských Lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
5: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Vlna veder příchodem slabé studené fronty zeslábla a dnes už se teploty zase vrátily k normálu. Odpoledne nabídne příjemné teploty 21 až 24 stupňů, dále bude slunečno. Tolik o počasí a teď se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
7: Na Praze východ ve Staré Boleslavi směrem do Brandýsa nad Labem v Boleslavské se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Počítejte tu s kolonou a se zdržením. Silný provoz je od rána obousměrně na Pražském okruhu a přibrzdíte také na příjezdu do Prahy. Silný provoz je na D5, v koloně se popojíždí 10 minut od 8. kilometru a další kolona je také před Prahou na D1, kde na 23. kilometru se vyšetřuje nehoda osobního auta s autem. Autobusem. Na trase Písek Praha u Mladotic pak pozor na straženou stranu na dálnici. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: V Česku přibývá nemocných s cukrovkou. V Plzni z Krňanech skončila oprava tramvajové trati. Fotbalová reprezentace odletí už v neděli na šampionát.
15: Radio Blaník.
14: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Češi čím dál častěji řeší obezitu a cukrovku. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto rozšiřuje projekt Prevence na předpis. Ten má lidem pomoci se změnou životního stylu ještě dřív, než se objeví vážné zdravotní problémy. Jakým způsobem to už vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
16: Lidem s nadváhou, počínající obezitou nebo prediabetem, kteří změnou životního stylu mohou zabránit rozvoji chronických onemocnění, nabídne až 8 000 korun na pohybové aktivity a nutriční poradenství.
14: Pokud se projekt osvědčí, chce ho VZP zavést plošně pro celou republiku. Na tramvajovou trať u konečné tramvaje číslo 2 v Plzni Skvrňanech se vrátí provoz. Skončila tady rekonstrukce úseku a oprava výstupní i nástupní zastávky. Na úsek o délce zhruba 160 metrů, který byl na konci své životnosti, se vrátí tramvajový provoz zatím ve zkušebním režimu, ale s cestujícími a podle jízdního řádu. Vězně, který odešel z pracoviště u věznice Věřicích na Nymbursku, už policie zadržela. Ráno ho vypátrali v Kralupech nad Vltavou. 29letého muže si pak převzali policisté, kteří ho převezli na služebnu a poté rovnou do věznice. Fotbalové reprezentaci začne v Praze závěrečná příprava před mistrovstvím světa. Na dnešní sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem dorazí 29 hráčů. První trénink bude na Strahově odpoledne. Trenér Koubek po zápase s Kosovem zveřejní konečnou nominaci na šampionát. Tým odletí do Ameriky ještě v neděli. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
9: Tajemný rok a Petr Slíva
13: na Rádiu Blaník.
0: Tak to otevřeme tady dnešní hledání tajemného roku. Telefony 800 109 109, volací číslo, to psací je 600 318 118. Jsou připraveny, připraveny jsou i písničky z tajemného roku, nápovědy. No a doufám, že i vaše tipy a vzpomínky. Volejte, pište. Tajemný rok právě začíná.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118. She's crazy like...

0: Daddy Cool a Bonnie M na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tak to byla jedna pecka z tajemného roku. O tu první v této hodině se ale postarala Hanka Zagorová. Maluj zase obrázky. Slavná písnička Hanky Zagorové, která pochází taky z tajemného roku. A tady jsou vaše první tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Nazdar, Peťo, ty můj démone, Kráťa.
0: No ne.
3: Žiju, prosím tě.
0: Ahoj, Kráťo.
3: To je podle, ta ukázka podle toho, jak utopí doktora Mráčka, jak je to 75. To se ještě dva dny chodil po houbách.
0: Takže.
3: Já ještě žiju, mě čeká akorát důchod a 75. co jsme dělali, no, chodili jsme, končili jsme ze školou, ale ty jsi měl ještě dva roky na houbách, tak já na ně půjdu v neděli,
0: dobře,
3: ale v sobotu ti odvezu ty lidi z toho Benešova, z toho Blaníčku.
0: Je, no výborně.
3: No já mám službu, veď, tak já jezdím Benešov v Praha, tak budu mít odpolední, tak si to tam opepříme v okto, ale už tam nestačím zaběhnout. Tak ať se vám koncert vydaří. Všechny příznivce Blaníku zdravím, protože je to to nejbáječnější rádio. Co k tomu říct víc? Hlavně, ať jsme zdraví, nic jiného nepotřebujeme.
0: Hou, tak pravil Kráťa. Měj se krásně.
3: Měj se báječně a krásný den a moc krát ti děkuju.
0: Díky, díky, taky děkujeme. Kráťa strašně dlouho nevolal, tak pojďme na SMSky.
4: Napsala nám Pavla z Českého ráje, ta typuje rok 1976, kdy byla ještě dítko školou povinné.
0: Děkujeme.
4: Stejný rok nám tady typuje ještě Pavel z Modlesovic a podle filmové ukázky a napsal to jsem byl 7leté bezstarostné dítě.
0: Díky.
4: A pak nám napsal Jan z Říčan, ten typuje rok 1984 a napsal ten rok jsem dostal svůj první počítač.
0: Díky, díky. No, proč ne? Díky, díky. Já teď možná vyvedu Kráťu trošku z omylu, protože ta ukázka, kterou jsem pouštěl před 9:00, nebyla z doktora Mráčka, ta byla z jiného filmu.
5: Vy ji znáte?
6: Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
0: Tohle jsou Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík ve filmu Léto s kovbojem, který měl 1. října tajemného roku premiéru.
7: Jaké máte vzdělání?
6: Střední zemědělská, obor mechanizátor. No, krávy pasu, protože jsem přivlík traktor, no. Ještě něco?
8: Uvědomujete si vůbec, že budete mít 3 tchýně a učitelky?
0: No, léto s kovbojem a tajemný rok. Kdypak jste léto s kovbojem a skvělou Danielu Kolářovou a Jaromíra Hanzlíka mohli vidět poprvé v tomto filmu? Přemýšlejte a hlavně volejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118 a když přihodíte taky nějakou vzpomínku na rok, který typujete, tak budeme jedině rádi. No, tady se dáme písničku z toho filmu. Já se znám a Marie Rotrova.

0: Hudební vzpomínka na tajemný rok a Smokey.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Už jsme tady měli filmovou vzpomínku v podobě Léta s kovbojem, filmu, který měl premiéru 1. října tajemného roku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den. Posluchač Jaromír z Krupky. Já vás zdravím a tipuju podle nápověd, že je to rok 76.
0: 76.
2: To jsem byl první rok šťastně ženatý a do dneška s manželkou žijeme spolu. A rádi vás posloucháme, vaše rádio, a přejeme všem posluchačům hezký příjem.
0: Moc děkujeme, moc děkujeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Adel, máš SMSky?
3: Mám. Film Léto s kovbojem napověděl třeba Zdeňce z Kněževsi, ta typuje rok 1985.
0: Děkujeme, Zdeňko.
3: Přidám tip od Radky, ta typuje rok 1976 a ten rok se narodil její manžel.
0: Díky, díky.
3: A přidám ještě Marii z Bystřan, ta typuje rok 1976 a napsala, bylo mi 22 let, bylo to krásné období.
0: Děkujeme, Marie. A tady už se pode mnou rozehrává další hudební nápověda, Katapult a Lesní manekín.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 108.

0: Kraťáci a lesní manekýn.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A taky Léto s kovbojem, film z tajemného roku. Poprvé jste jej mohli vidět na podzim roku, po kterém pátráme v této hodině. A tohle jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Michal Kročil. Já volám kvůli té typovačce, říkám rok 1976.
0: Šest. Byl jste na světě v roce 76?
3: Měl jsem 11 roků a když vzpomínám, co jsem v tu dobu dělal, tak jsem byl celkem aktivní dítě. Chodil jsem čtyřikrát týdně na basket, třikrát týdně do hudebky plus dešovka, pak ještě myslím na pinec a ještě do fotografického kroužku. Takže jsem byl takový vytížený celkem.
0: No to koukám. Vy jste asi moc nederebačil, co?
3: Ne, já jsem si to nechal až na 30 roku, tu pubertu potom.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Vy taky, naschledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Miloš ze Zruče nad Sázavou. Ahoj Blaníku, myslím si, že je to rok 1976, končil jsem učňák a nastoupil do práce, takže docela velká změna.
0: Zdravíme Rozruče.
4: Přidám Mirku z Čenkova, ta typuje rok 76, tak též napsala, to mi byly 3 roky a začala jsem chodit do školky.
0: Díky, Mirko.
4: A přidám ještě jeden tip na rok 1976. Ten nám poslala Renata, bylo jí krásných 12 let, 7. třída.
0: Díky, Renato. A co vy? Jaký máte tip? A jakou máte vzpomínku na rok, který tipujete? Zavolejte nám na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118. Další nápověda za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou 2 díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
6: Rigi je hora, která se říká Královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to jako i ten první cíl cestovatelů typu GT a Mark Twain a Královna Viktor. A tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže Královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
5: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
7: Otestuj Subaru Sedlčany. Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback? Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
9: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
10: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.
14: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: A zásilka za tátu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. 1000 výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
16: boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
18: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
19: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
20: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
21: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
19: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
22: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
23: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
22: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
23: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
24: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
25: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
24: Těšíme se na vás.
26: České rádio. Rádio
27: Hladík. Tajemný rok a Petr Slíva.

0: Dancing Queen a ABBA, další připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ten nám už připomněla taky písnička Hanky Zagorové Maluj zase obrázky. Měli jsme tady katapulty a lesního manekína. Měli jsme tady taky písničku od Marie Rotrové Já se znám, což je písnička, která zazněla ve filmu Léto s kovbojem, který měl v tajemném roce premiéru. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Zdena. Zdravím nejhezčí hlas na Blaníku a všechny ostatní.
0: Děkujeme.
3: To je Petr, teda ten hlas. A Petře, typuji rok 1976 podle písniček.
0: No.
3: No a kdyby to, co jsem dělala, no tak jsem porodila druhého syna v roce 1976.
0: Tak já vám moc děkuju za ten tip, za tu vzpomínku. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Jo, vy taky určitě. Krásný rádio, naschle.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Tak třeba Irča z Chomutova typuje rok 1976, kdy vyšla základní školu a hned nastoupila do práce.
0: Děkujeme.
4: Přidám Romanu z Ústí nad Labem, ta přidává čárku ke stejnému roku a napsala: v květnu jsem se narodila, no typuji to podle léta s kovbojem, ty hlášky prostě nestárnou.
0: Díky.
4: Přidám ještě jeden tip od mého strýce, který mi napsal, takže od Vladimíra.
0: Jako tvůj strejda?
4: Můj strejda, už netypuje jenom máma s tátou, už typuje i strejda, typuje rok 1976 a to je rok, kdy se narodil.
0: Děkujeme, děkujeme. Strejda je taky zahradníček?
4: Ne, strejda je Vladimír Jirovský.
0: Tak zdravíme, Vláďo, děkujeme. Celá rodina hledá tajemný rok. Já se pokusím teď odčervenat po tom telefonátu a říct vám další nápovědu. Tentokrát bude sportovní. Když se chystá to fotbalové mistrovství světa, tak v tajemném roce se pro změnu hrálo fotbalové mistrovství Evropy. A jak to skončilo? No, bylo legendární.
5: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka.
6: Gól! Gól! Jsme majstři Evropy!
0: Českoslovenští fotbalisté se poprvé a naposledy v historii Československé republiky stali mistry Evropy.
6: Už je to, vážení přátelé, pravda, už je dobojováno. Fotbalisté Československé socialistické republiky se stali v Bělehradě mistry Evropy.
0: Tak to byla ta druhá docela důležitá nápověda. A teď vy volujte na 800 109 109 a pište na 600 318 118.

0: Britská skupina Show Wari Wari a Under the Moon of Love z Tajemného roku. Už jsme si připomněli náš fotbalový triumf, protože v tajemném roce jsme se stali mistry Evropy. A další připomínkou bylo Léto s kovbojem, to je zase film, který měl na podzim tajemného roku premiéru. Pojďme na další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Renata z Žďáru nad Sázavou. Já bych chtěla tipnout rok 76 podle ABBY Dancing Queen, protože to byla maturitní písnička dcery a její přítelkyně. Dneska jsou holky obě ve druhém ročníku medicíny a čeká je zkouškový období a nejtěžší zkoušky příští týden, takže...
0: Jo, Medina.
1: Ať to vyjde.
0: Ať to vyjde, držíme palce. Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
1: Já taky děkuju, jste skvělý, mám vás moc ráda.
0: My vás taky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Pojďme na SMSky, Ariel.
2: Napsala nám Jana, ta přidává čárku k roku 1976, napovědělo jí Léto s kovbojem a bylo jí zrovna 6 let.
0: Díky.
2: Přidám další tip, anonymní. Tip na rok 1976, mě bylo krásných 18 let a zrovna jsem chodila na gymnázium v Semilech.
0: Děkujeme za vzpomínku.
2: A přidám ještě jeden tip, konkrétně na rok 1975, a to nám tady poslala Mirka z Prahy.
0: Tak, píšu 75-ku. Mirko, děkujeme. A třeba v tom udělá jasno ta poslední nápověda. Uvidíme, možná jste ji totiž měli doma. Co? No, 105 nebo 120. Mladá Boleslav totiž započala se sériovou výrobou automobilů Škoda 105 a Škoda 120 právě v tajemném roce.
3: Mezitím, co z výrobního pásu mladoboleslavské automobilky sjížděly Škoda 100 a 110, brala se už míra na 105 a 120. V dílnách se teď neustále hodnotí výsledky jízdních zkoušek. Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
0: A takhle to znělo, když jste tu 120 nastartovali. Tak, možná teď někomu ukápla slzička, nebo olej. V každém případě to byla poslední slovní nápověda. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 18, ještě chvilku můžete tipovat.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
13: Kaufland.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
16: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
20: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
20: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
21: Jsou tady. Wow!
22: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
23: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
24: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
25: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
26: Čerstvé jako z Kauflandu.
27: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
28: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
29: Pohodové České rádio.
30: Posloucháte Tajemný rok Rádia Planík.

0: Šípková růženka, Jiří Schellinger, poslední připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A hudební, podle které můžete ještě hádat. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Dagmara z Humpolce, moc zdravím. A tipuju podle nápověd rok 1976. A v tom roce jsem se vdávala.
0: No tak to vám pěkně děkuju. A gratuluju. Zpětně. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Tak, Adel, přihodíš SMSky?
4: Přihodím. Napsala nám třeba Jarka ze Žďáru nad Sázavou, typuje rok 1976 podle filmu Léto s kovbojem a napsala, také mi to napověděly všechny ty písničky soundtrack mého mládí.
0: Děkujeme.
4: Přidám potom ještě jeden tip na rok 1976, to nám napsala Lenka a napsala, přesně v tomhle roce jsem přišla na svět a za pár týdnů už slavím krásných 50.
0: Gratulujeme, Lenko, díky.
4: A přidám ještě Petra z Olomouce, ten typuje rok 1975, což je rok, kdy se narodil jeho bratr.
0: Díky, díky. No tak si to zhrneme. Léto s kovbojem v kinech, my jsme se stali fotbalovými mistry Evropy a mladá Boleslav začala vyrábět Škodu 105 a 120. A pokud jste typovali rok...
1: 1976.
0: Tak to bylo správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok. Rádio Blaník.
0: To je pro dnešek ode mě od Adelky vše. Těšíme se na vás zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině. Zítra už je pátek, tak si to užijeme. Čeká nás šťastná hodinka, budeme odměňovat. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1976. Tina Charles.

0: To byl rok 1976. Takhle se hrálo a zpívalo. Posloucháte Blaník. My vám dál budeme hrát a zpívat hezky česky. Kabáti. Dorazí Martin Maxa, muž s kytarou.
1: Nech je spát, postelík z nebesy.
0: A taky Petr Muk. Jak říkám, hrajeme vám hezky česky už skoro 27 let a oslavíme to kdy? Pozítří bude Konopiště, už je to tady, přátelé, dočkali jsme se. No, teď už se dočkáme za chvilku 10. dopolední, do té doby počasí, doprava, zprávy, no a už jenom 3,5 minutky a bude 10. Rádio
2: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
4: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Oproti minulým dnům a vedrům přinese dnešek už příjemnější teploty. Dál bude v našem kraji jasno nebo skoro jasno. A odpoledne dnes naměříme od 21 do 24 stupňů. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
5: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Pražský okruh stojí na 14,5 kilometru směrem k letišti v Lochkovském tunelu. Se srazilo osobní auto s motorkářem. Policie v tomto směru okruh uzavřela a na místě zasahuje i záchranářský vrtulník. V opačném směru je na okruhu kolona na půl hodiny mezi 25. a 18. kilometrem. Další komplikace jsou na příjezdu do Prahy. Po dálnici D5 je silný provoz. Tady se v koloně popojíždí od 8. kilometru. A zdržíte se i na výjezdu z Benešova směr Tábor. Na křižovatce u Jírovic jsou v sobě dva osobáky. Tolik dopravní servis, teď pokračují zprávy s Monikou.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vláda chce zvýšit počet pěstounů. Zlín zaplní filmaři a stovky dětí. Vysoké Tatry opět lákají turisty. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Přestože pěstounů přibývá, stále jich málo. Náhradnímu rodičovství na přechodnou dobu se u nás aktuálně věnuje asi přes 1000 rodin. Jaká je situace třeba v Bohumíně, to už dodává jeho mluvčí Jana Končítková.
9: V našem správním obvodu Bohumín vyrůstá v náhradní rodinné péči zhruba 200 dětí. Pěstounů evidujeme 174, z toho je ale pouze 6 manželských párů, které vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu.
8: V blízké době by měla vláda napsat zákon o profesionálních pěstounech. Ten by je mohl částečně motivovat a jejich počet zvýšit. Ve Zlíně začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Až do 3. června nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí. Uvede i světové premiéry. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě. A letos se koná jeho 66. ročník. Ocenění Zlatý střevíček obdrží při dnešním dopoledním zahájení Loutka Hurvínka, která letos slaví své narozeniny. S počátkem června se pro turisty znovu otevřou Vysoké Tatry. Lidé tak budou moci opět po zimě vyrazit na vysokohorské stezky. I v létě by ale turisté měli v Tatrách myslet na správnou výbavu a dobré naplánování túry. Loni Češi tvořili necelých 9% ze smrtelných nehod v nejvyšších slovenských horách. Do úvodních závodů veslařského světového poháru se zapojí 4 české posádky. Představí se od zítřka do neděle. Nechybějí mezi nimi ani Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou, které se na dvojce bez kormidelnice postarali o nejlepší český výsledek na loňském mistrovství světa. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď to vítám Pepu Černého.
0: Děkuju moc krát, Moni.
3: Pepa Černý.
7: Na rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, 10. hodina právě odbyla, dál si budeme hrát hlavně hezky česky, za malou chvilku už tady bude Samira, proč se říká, co se říká, to se dozvíme a budeme si taky hrát víc nebo míň ještě dnes a zítra, tak pište SMSky na číslo 600 318 118, ale až budete znát heslo, to já vám řeknu za nějakých bajvočko, řekl bych 20 minut, vám to všechno oznámím, budeme hrát zase o ten balíček od Farmaparku u Toma. Kabáti a Bára. Na Blaníku. Hezké dopoledne.

0: Severočeský bard Martin Maxa na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A už je tady Samira a my se vydáme za avatary, tedy do Pandory. Samičo, povídej.
3: Já vím, že se Pandořina skřínka nemá otevírat, ale přesto to dnes uděláme. Rčení otevřít Pandořinu skřínku znamená spustit řetězec nečekaných problémů, zla nebo neštěstí, které už zkrátka nelze zastavit. A proč? Opět tu máme řeckou mytologii a zavede nás do dob, kdy bohové vládli světu z vrcholu Olympu. Jeden z nich se jednou rozhodl pomoci lidem a tak bohům ukradl oheň a přinesl jim ho. Díky tomu se mohli lidé zahřát, vařit, no a postupně budovat civilizaci. Nejvyšší bůh Zeus ale zuřil, měl za to, že se tak narušil řád světa a rozhodl se lidstvo potrestat. Nechal stvořit první ženu, Pandoru. Bohové jí dali vše, co mohlo člověka okouzlit. Krásu, půvab, inteligenci i kouzlo řeči. Ale jeden dar byl silnější než všechny ostatní. Zvědavost. Když Pandora přišla mezi lidi, dostala zvláštní uzavřenou nádobu a Zeus ji přikázal jediné. Nikdy ji nesmí otevřít. Pandora se nejdřív snažila tohle respektovat, ale dny plynuly a čím dál tím víc přemýšlela, co v té nádobě asi je. No a jednoho dne tu zvědavost nezvládla, nádobu otevřela, no a v tu chvíli se ozval strašlivý zvuk a z nádoby začaly unikat všechny hrůzy světa. Nemoci, bolest, strach, závist, války i smrt se rozletěly mezi lidi. Pandora v panice výkosice zabouchla, ale už bylo pozdě. Nešlo to vrátit zpátky, takže se rozplakala a v tu chvíli uslyšela z nádoby slabý hlas. Opatrně ji znovu otevřela a vyletěla

0: poslední věc, která uvnitř zůstala, a sice naděje. A právě proto se říká, že i když se objeví jakékoliv strasti a trápení, naděje umírá poslední.
1: A to je pravda, Samčí, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
3: Ale proč se říká, co se říká?
1: A my si budeme dál hrát, tohle jsou Eláni a Sestrička.

0: Simon Garfunkel, The Sound of Silence, písnička, která teď zažívá velkou renesanci, vznikla nějaká taková nová verze, jsem slyšel, a prý má obrovský celosvětový úspěch, ještě aby ne. Pamatujete si, když jste ji poprvé slyšeli ve filmu Absolvent s Dustinem Hoffmanem? To byla bomba. No, jdeme si hrát, přátelé, víc nebo míň, mám pro vás opět balíček od Farmaparku u Toma a zároveň do Farmaparku u Toma v Letcích u Plzně, protože součástí balíčku jsou taky vstupenky, dvě dospělé a dvě dětské a potom taky plyšák, píšťalka, klíčenka, pastelka, propiska, kelímek. Tak pište 603 118 118, pokud to celé chcete získat, napište celé své jméno, potom místo, kde bydlíte, nebo jako obec, nebo město. Někdo troubí na křižovatce. No a potom tam napište taky heslo. A jaké dáme dneska heslo? Víte co? Dáme heslo u Toma. Napište u Toma, jo? Ať vím, že chcete hrát o ten balíček od Farmaparku právě u Toma. Za chvilku Petr Muk, Miraj, novopečený tatínek. Miraj, já tě zdravím. A skupina Europa, pak už budeme hrát. Jo a prosím vás, když napíšete tu SMSku, tak když vám potom volám, tak zvedejte ty telefony, protože vám prostě chci ten balíček dát. Posloucháte Blaní.
1: Hodně povolaných,
2: málo vyvolených.
1: Medaile chtějí vše, ale uspějí jen ti nejlepší.
2: Budou to naši?
1: Buďte jim s námi držet palce.
2: Fandíme hokeji.
1: Fandíme naši.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro. OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nevíš,
7: kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
14: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
16: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz.
18: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
19: Počkej, v čí pr...
18: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
19: To zní hustě.
18: Kde to je?
20: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
21: Jde na vás jaro? Na nás taky.
22: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Tohle byl Europe na vlnách Blaníku. No, teď se mi to teda ale vůbec nepovedlo, přátelé. Takže ještě jednou.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A nakonec dobrý. Tak přátelé, víc nebo míň, to je ta klíčová otázka. Mám pro vás opět balíček od farmaparku u Toma v Letcích u Plzně. To je krásný farmapark, kde mají hrozně moc zvířátek, konkrétně 140, 35 druhů. Mají otevřeno každý den. Můžete si tam dát spoustu občerstvení, mají taky novinky. Jednou z novinek je mateřská školka, teda mateřská školka ne, ale unikovka pro mateřské školky. Ztratili se ve farmaparku koťata, se jmenuje ta unikovka. Tak pokud pracujete, paní učitelky nebo pánové vychovatelé v nějaké mateřské školce, můžete zavolat do farmaparku u Toma, objednat se tam. Já jsem teď zavolal dvěma z vás, kteří poslali SMSku, přihlašovací SMSku. A první soutěžící je paní Šárka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se máte, Šárko? Zníte nějak smutně?
3: Já si to zpru k doktorovi.
0: Jdete k panu doktorovi. Tak moc držíme palce a doufáme, že vám to trošku zpestříme, jo?
3: Děkuju.
0: Nemáte za co. A na telefonu je taky pan Tomáš, ten by měl být v Pražských Vysočanech, kde je krásně. Tomáši, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dneska už je trošku lepší počasí, co? Je trošku méně stupňů?
4: Je to trochu lepší, ano, proti včerejšku.
0: Přesně tak. Tak jdeme si hrát. Šárko, poslouchejte pozorně dnešní otázku. Posloucháte?
3: Ano.
0: Výborně. Tak, kde pak já tu otázku mám? Co myslíte? Mám ten papír? Mám ho. Tak, jdeme na to. Kolik prasátek mají ve farmaparku u Toma? Kolik myslíte? Šárko?
3: 40.
0: 40 prasátek. A Tomáši, myslíte víc nebo míň?
4: Já budu míň.
0: Myslíte míň? Tomáš vyhrává. Ano. Tomáši, Šárko, je jich 9, jo, takže 40 je trošku moc, ale kdo ví, třeba tam budou mít přírůstky a příští rok už byste se, Šárko, trefila se 40. Tak já vám moc držím palce, ať dopadnete dobře u doktora, posílám aspoň CDčko. Děkuju. A mějte se krásně, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Tomáši, vám moc gratuluju, doufám, že si to užijete, vezmete asi rodinu, že jo?
4: No, vezmu rodinu ze Zlínska a udělají si výlet přes celou republiku.
0: Tak, výborně, to je dobrý nápad. Tak se mějte hezky, Tomáši, já vám to pošlu všechno, ten balíček i s těma lístkama a zase někdy. Nashledanou.
4: Dobře, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak, slyšeli jste to sami, přátelé, máme za sebou další herní kolo, to už je předposlední s farmaparkem u Toma. Zítra je pátek, to znamená, že na den velkého juchu ne v předvečer, ale v předdopoledne konopiště nám to pěkně klapne, zaklapne do sebe a bude to poslední kolo. Těším se na to.
2: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte. Hrajeme každý všední den u nás na Blaníku.
0: Přesně tak. A hlavně vám hrajeme. A to nejenom ve všední den, ale i o víkendu. A za malou chvilku František Nedvěd a Kočovní herci. Posloucháte Blaník.
5: Špičková krmiva Marf. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90. A Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
1: Kaufland.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor. Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
13: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
16: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
21: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jediný. Jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90 až do 2. června. Kaufland.

0: Ale moje nejoblíbenější kapela z Bostonu, Aerosmith na Blaníku. Ale hlavně vám hrajeme hezky česky a v tom budeme pokračovat. Dáme si třeba písničku pro psa, který naučil lidi žít. Tedy pro Gampa. Vždycky, když život je pes a ty se začínáš mát. Dorazí taky Činasky. Byla to taková láska, nezdávám, byli spolu jen. A zaspívá jedna z hvězd Konopiště, náš rekordman Jakub Smolík.
1: Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak.
0: Jakube, ke smutku vůbec není důvod. Už je to tady, už pozítří. To spolu oslavíme, 27. narozeniny Rádia Blaník. Těším se moc, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 11 dopoledne. Rádio
2: Blaník. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
3: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, bilabel, bilabel, CZ.
7: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Přeji vám pohodové dopoledne. U zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Před námi je opět slunečné odpoledne, dnes s příjemnými teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik informace o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
10: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Blaník za volantem.
9: Dlouhé zdržení čekejte aktuálně na Pražském okruhu směrem k letišti na 14,5 kilometru v Lochkovském tunelu. Se došetřuje vážná dopravní nehoda, srážka osobního auta s motorkářem. A v opačném směru pak pozor na 23. kilometru, kde na sjezdu na D5 se srazilo osobní auto s nákladním. Pomalu to jede také na výjezdu z Prahy po D8. Teď čerstvě na 1. kilometru se totiž srazilo osobní auto s nákladním. A pozor i na Kocandě na Praze Západ, v Pražské ulici jsou v sobě dva osobáky. Tolik dopravní servis, slovo má Monika, jsou tu zprávy.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: O pardubickou explozi je zájem. Cestu na Šumavu omezí práce na novém mostě. Současné sucho trápí i divoce žijící zvířata. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. O pardubickou explozi má zájem Colt.cz a to společně s francouzskou společností Eurenco. Píšou to dnešní Hospodářské noviny. Premiér Andrej Babiš nedávno řekl, že o prodeji explozie stát uvažuje. Pardubické firmě se podle něj extrémně daří. Z 5x výnosy a zisk z případného prodeje by možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO. Práce na stavbě nového mostu u Dlouhé Vsi omezí cestu na Šumavu. Správa údržba silnic Plzeňského kraje tu začne pracovat už od zítřka a výstavba potrvá necelé 2 roky. Projekt za zhruba 137 milionů korun přinese zásadní zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v této oblasti. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžou lidé pomoci, to říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
14: té vody. Hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
13: Misku s vodou je možné dát pro ptactvo také na parapet. Globální teploty se budou v příštích 5 letech držet u rekordních hodnot. Teploty v Arktidě ale zřejmě porostou rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné Mezinárodní meteorologickou organizací. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
15: Pepa Černý
16: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 2,5 minuty ještě zbývají do 11. hodiny. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky. A v této hodině vám také přinesu velmi důležité informace ke Konopišti. Takže pokud se chystáte na náš sobotní narozeninový koncert na Konopiště, tak pozorně poslouchejte, protože jsou to opravdu vele důležité informace, abyste si to užili a netrápili se třeba v kolonách nebo ve frontách někde. Michal David, ten na Konopišti bude a teď je v éteru Blaníku. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Petr Rezek a Modrá zem, písnička o panu Exuperym a Malém princi. A teď je tady Velký princ, Petr Slíva a jeho zlaté české ručičky.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: A v dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat s Petrem Moravcem. Petře, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: My už jsme si potykali, tak to přiznáme rovnou takhle na začátek. My jsme se totiž společně objevili na jedné dřevařské akci, kterou já jsem moderoval, a Petr tam řezal. Oba dva jsme tam byli pracovně. A když jsem se na toho člověka díval, tak si říkám, tohle je člověk, který rozhodně musí být ve zlatých českých ručičkách. Petře, kdybych tě měl popsat, ty seš řezbář, nebo možná spíš rychlořezbář? Jak to popsat?
4: Já jsem původním povolání kuchař-čísník, ale dělám ve stavebninách a tohle je můj koníček. To je, když jsem to dělal dlátama, ze začátku jsem to zkoušel dlátama a pak postupem času jsem zjistil, že je to lepší tou motorovou pilou, protože to je vlastně okamžitý jako výsledek. Prostě je to hned a nedávno jsem se dostal do nějakých soutěží do Wood Carving Cupu, což je největší soutěž v republice, teď už i v Evropě, tak jsem tam byl pozvaný. Tak to je rychlořezba motorovou pilou, měl se speed carving. Tak asi tak.
3: Asi tak. No, takhle, když na té akci, o které jsem před chvílí mluvil, Petr dodělával už asi pátou sochu, tak mi jenom tak mimo děk řekl, hele, já ti taky jednou udělám, co? A za půl hodiny měl hotovou potom další sochu. Ty to všechno děláš pro dobrou věc, je to tak?
4: Je to tak, no, protože to je vlastně to je právě to, co mě baví, že vlastně, když člověk něco může udělat jako něco navíc a může to někomu věnovat a někomu to pomůže. Ať je to nadační fond Capeto, věnoval jsem jim Krakonoše a vydržel jsem 100 tisíc, nebo Lecos v Českém Brodě, nebo Spirála pomoci v Českém Brodě, nebo Dětský domov Sázava. To, když mě také osloví, tak nebo jdu do školky, tak jdu normálně vařit, řezat jako do školky, že tam jdu před, jako jim to ukážu, udělám tam nějaký show za hodinu a jedu pryč, aby ty děti viděly, jak to vzniká, jak vzniká ježek, nebo nějaký skřítek, nebo datel, nebo to je úplně jedno co.
3: Kde jsou třeba k vidění tvé největší sochy? Jsou někde na nějakém volném prostranství? Může se jít člověk podívat?
4: Vydražené sochy ty ne. Ty vydražené sochy to buď mají nějaký soukromníci, anebo jedny určitě, jo. To se draží v Českém Brodě na Gorelském posvícení každý rok. A jeden pán tam vydražil to třikrát a věnoval tu sochu do domova důchodců. Takže to je v domově důchodců, to je k vidění. Ale jinak moje sochy jako velký, ty jsou vidět na volném prostranství buď v Kostelci nad Černými lesy, na zámku, tam je bohyně lovu, nebo svatý Hubert, v pivovaře v Kostelci nad Černými lesy, tam jsou majitelé pivovaru vyřezaný jakoby ve skutečné velikosti, nebo je svatý Donát, který bylo 6, jeden z nich je u Svatbína, kde pan Pače zanechal zotovit, originál je v Kouřimi ve Skanzenu a já jsem tam udělal takovou náhražku.
3: Je možné tě teď někde v dohledné době vidět na nějaké soutěži?
4: Na soutěži ne, ale budu vidět teďka 6. v areál Zahrada v Hořicích, tam budu řezat křeslo Ozzy Osborna. A 18. mám takový tušení, oni tam mají festival, kde je tam, já nevím, 3000, 4000 lidí, budou tam kapely, takže před nima se bude dražit tenhle ten Ozzy Osborn. A půjde to pro útulek, no.
3: Tak držím palce, aby ta částka byla co nejvyšší. Petře, rád jsem tě slyšel a měj se krásně, ať se ti daří. Naslyšenou.
4: Díky moc, mějte se na skle.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Zase to Péťa dokázal, moc krát děkujeme. A tohle je písnička pro psa, který naučil lidi žít, tedy pro Gampa a jeho pánička Filipa Roška. Život je prostě někdy pes, ale existuje Blaník a s ním je to lepší.
5: Někdy se to hold takhle sejde, že na co stáhneš, to

0: Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Richard Miller, nebude to také lehké. Přátelé, bude to lehké. Bude to zábava, bude to paráda, to Konopiště. To už pozítří. Ale aby to bylo ještě lehčí, tak pozorně poslouchejte, protože já vám za chvilku řeknu důležité informace k příjezdu na Konopiště, k tomu, jak to tam celé bude fungovat a tak dále. Je potřeba se připravit, aby to bylo lehké. Za chvilku Činasky, taky Jirka Korno a pak už si budeme povídat o tom Konopišti. Přinesu ty důležité informace. Na Blaníku je právě teď 11 hodin a 20 minut a už je čtvrtek.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Ludka Bílá.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a po...

0: A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus.
8: A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec.
7: Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
10: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
11: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
12: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
13: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
14: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz.
15: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz

0: I takový velikán jako Jirka Korn může něco zažít poprvé. A stane se tak už pozítří. Bude poprvé na konopišti.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: koncert pro všechny bezva lidi.
0: Přátelé, jak jsem řekl, je to pozítří 30. května v sobotu. Tak pojďme na ty důležité informace. Areál otevřeme už v 9 hodin ráno. Samotný amfiteátr pak v 10 dopoledne, tedy o hodinu později. A koncert začíná v pravé poledne, ani o minutu později. Raději, prosím, přijďte v dostatečném předstihu, znáte to. Budou kolony, kde kdo pojede autem, i když nebude muset. Tak moc děkujeme. Pokud můžete, jenom trošku využijte hromadnou dopravu. Máme kivadlovou dopravu potom z Benešova na Konopiště a zpátky. Máme to vymyšlené skvěle, teď jenom stačí, abyste spolupracovali. Stejně jako loni se přímo v areálu bude platit přes čipy NFC Tron a pokud se chcete vyhnout frontám, tak si radši nabijte předem v klidu doma u počítače nebo telefonu. Všechno najdete na našem webu radioblaník.cz. Příprava je důležitá, přátelé. Ale pozor, jídlo ani pití si nemusíte brát sebou. Stánků s občerstvením bude na Konopišti dostatek, to slibujeme. Jediné, s čím do areálu můžete, je 1,5litrová láhev vody. Na to pozor. A pak jsou tady ty karavany. Letos na parkovištích karavany nezaparkují. Opakuji, letos slavíme bez karavanů, takže je nechte doma. No a i tentokrát budeme po celý den vysílat přímo z Konopiště, takže všechno to nejdůležitější uslyšíte přímo z éteru. Až pojedete na Konopiště, tak poslouchejte Blaník, protože pro vás máme důležité informace během toho, jak tam budete přijíždět, kde zaparkovat, kde jsou plná parkoviště, jaká je doprava, kde jsou kolony a tak dále a tak dále. No a já vám ještě řeknu, že mezi 13. a 15. hodinou budeme na Konopiště vysílat s Ivou Leckou. Já a Iva, to bude dvojička, tak poslouchejte i u svých přijímačů a užijte si Konopiště. A ještě jednou opakuju, radioblaník.cz, běžte se tam podívat, pokud máte lístky na Konopiště, protože tam najdete všechno důležité.
2: Koncert pro všechny bezva lidi
1: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
0: No a budeme si dál hrát za chvilku Jakub Smolík, náš rekordman.
3: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu.
8: Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
19: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
20: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Queenie, the show must go on, to je pravda. Show musí pokračovat a bude pokračovat v sobotu, protože se sejdeme na Konopišti, přátelé. A teď nás čeká na Blaníku česká hodinka. To je skvělý. Krištof a Rubikon. Marie Rotrová a Štěstí. Štěstí. A taky píseň o tom, co se teď odehrává tady na chodbách Rádia Blaník. Ty dva dny před Konopištěm. V šíleném kolotoči. Lidé pobíhají po chodbách z kusy pódy a rozumíte, s různými přenosnými toaletami, se stánky, s různými banery, cedulemi, mikrofony, se studiem, které tam bude. Prostě se vším. Je tady šílený kolotoč, ale my to milujeme takhle těsně předtím. Už je to ve vzduchu. Lucie Vondráčková to bude. Tak, počasí, doprava, zprávy, teď před námi. Česká hodinka, to znamená pouze české písničky a za 7 minut už bude pravé poledne. Rádio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné poledne a pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Čeká nás slunečné odpoledne s teplotami do 25 stupňů. Zítra pak bude většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno a v odpoledních maximech 25 až 28, stále beze srážek. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Blaník za volantem.
7: Na Berounsku v Havlíčkově ulici u křižovatky s Tyršovou se srazili dva motorkáři, zasahují tam záchranáři, počítejte s omezením provozu. Na Praze Západ v Kocandě v Pražské ulici dvě auta v sobě, i tady si postojíte. Mezi Řeporyjemi a Ořechem u nájezdu na Pražský okruh se stala dopravní nehoda, zdržení je tam nárazové. A pozor, na Kolínsku na výjezdu z Krychnova na Libodřice srazila se tam dvě auta, tady se tvoří kratší kolona. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Hygienici začali s kontrolami vody. Zájem o státní dluhopisy přesáhl 50 miliard. Eliška už není nejoblíbenějším jménem.
0: To snad ne.
11: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Slunečné dny lákají k vodě první nedočkavé plavce. Aby bylo osvěžení bezpečné, pražská hygienická stanice zahájila pravidelné kontroly kvality koupací vody. Jaké jsou výsledky, prozradí mluvčí Petra Batok.
12: Výbornou kvalitu vody výsledky potvrdily v lokalitě Šeberák a Radotín. Voda je zde vhodná ke koupání. Snížená průhlednost, působená přítomností řas, byla na koupalištích Džbán a Hostivař. Koupání zde ale zůstává i tak bez omezení.
11: Testování dalších míst proběhne v následujících dnech. Zemřel Jan Hraběta, herec a dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana. V souboru působil od konce 70. let a jako cimrmanolog užíval titulu doktor inženýr. V divadle vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe nebo krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. V menších rolích se objevil i ve filmech. Bylo mu 86 let. Lidé si dosud objednali české státní dluhopisy za více než 50 miliard korun. Více než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Dětský den se blíží a při této příležitosti vydal Český statistický úřad přehled nejpopulárnějších jmen dětí, které se narodily v uplynulém roce. Podrobnosti z tiskové konference hlásí naše reportérka Sára Voldánová.
13: Hezký den, dnes slaví svátek Vilém, jméno, které bylo loni 47. nejčastěji dávaným. Mezi chlapci si první příčku už po 15. udržel Jakub, a to po vyrovnaném souboji s Matyášem. Alespoň mezi dívkami to bylo o něco zajímavější. Nejpopulárnějším jménem byla poprvé Viktorie, která po 13 letech sesadila strůnu Elišku. Pokles obliby loni naopak postihl Tomáše a Terezu a namísto nich se v první desítce populárních jmen poprvé objevil Oliver a Rozálie. Z Českého statistického úřadu v Praze Sára Voldánová.
11: Záro, děkujeme, tolik zprávy a na řadě jsou písničky a Pepa.
0: No děkujeme, děkujeme, ale Eliška tam teda měla zůstat, Eliško.
11: Já si to myslím.
6: Pepa Černý.
10: Na rádiu Blaník.
0: Viktorie. Ne, ale je to taky hezké jméno, tak zdravíme všechny Viktorky a samozřejmě Elišky, vy si z toho nic nedělejte, příští rok jste zase na trůnu, Eli, jo? Je už skoro poledne, přátelé, za minutku a kousíček je to tady, tady už v rádiu se spousta lidí chystá jídlo, Eliška už taky papala, tak já vám přeju dobrou chuť, pokud se chystáte k jídlu, a já vám budu servírovat české písničky, protože je před námi česká hodinka. Za malou chvilku popřejeme všem, kteří mají dneska narozeniny a taky svátek, teď to zmínila Eliška ve zprávách, že dneska je to Vilém, tak jaká pak písnička si zazní, že jo? No a pak už tady bude i Valecká. Ale teď nám zaspívá Tereska Kernlová Schody z nebe. Krásné poledne s Blaníkem.

0: James Bond a Karel Gott na vlnách Rádia Blaník, přátelé, v roce 1908, v tento den, to znamená 28. května, se narodil Ian Fleming a vy všichni dobře víte, že to je vlastně táta Jamese Bonda a proto jsme dali tuhletu písničku, která oslavuje agenta 007. No a víte, kdo má dneska půl kulaté a opravdu velké narozeniny? Já to řeknu, je to dáma, ale to se může už říct. 85. narozeniny má paní Pavlína Filipovská.
1: Včera neděle byla, včera byl hezký čas.
0: Včera středa byla.
1: Včera
0: a bylo krásně, ale dneska je ještě krásněji, protože se přiblížil víkend, přiblížilo se konopiště a paní Filipovská má tyhle velké narozeniny. Tak všechno nejlepší za celý Blaník, hlavně pevné zdraví a ať se daří. Svatopluk Skopal, český herec, ten je o 10 let mladší, ten má 75. Už ráno jsme přáli Kylie Minogue a to hudebně, 58 let slaví dneska. Nevím, jestli vlastně v Kalifornii nebo v Austrálii, jestli se vrátila domů, ale myslím si, že žije ve Spojených státech. Tak Kylie, taky všechno nejlepší. Je Mezinárodní den počítačů, tak pozor na ně, občas se objeví nějaký ten vir nebo nějaký ten podvodník, ale hlavně bych chtěl popřát všem Vilémům, pánové, všechno nejlepší a tady je ta vaše.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Krištof a Rubikon. Přátelé, Krištof, ti byli loni na Konopišti. Byli tam úplně poprvé, to znamená, že zažili loni to, co letos zažije Jiří Korn, a byli famózní. Dokonce Richard Krajčo jel na tom svém kole mezi lidi a bylo to skvělé. Rubikon taky zazněl. No a Rubikon, to je řeka, to všichni znáte samozřejmě z historie, z dějin. Je dlouhá přibližně 80 kilometrů, najdete ji v severní Itálii, a jak se říká, když překročíte Rubikon, tak už v zásadě není cesty zpět. I o tom určitě bude někdy naše Samira mluvit ve svém úžasném pořadu Proč se říká, co se říká. Za chvilku Olympik, Lucie Vondráčková, Petra Janu a ještě jedna dáma, Iva Lecká. Posloucháte Blaník. Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. A tentokrát bude řeč o defibrilátorech. To jsou přístroje, které slouží k laické resuscitaci při srdeční zástavě. Středočeský kraj se teď rozhodl, že rozšíří dostupnost defibrilátorů na veřejných místech, kde bývá hodně lidí. Podrobnosti má sama paní hejtmanka Petra Pecková.
1: Budeme spouštět pod fondem prevence nový dotační titul, ze kterého budeme přispívat na pořízení defibrilátorů na místa, kde bývá hodně lidí. Z toho fondu budou moci čerpat peníze obce, ale i jejich příspěvkové organizace, ale také spolky, tělovýchovné jednoty, kluby, aby mohly pořídit defibrilátory například na hřiště, na koupaliště nebo do kulturních center. Ve fondu budou teď prozatím 2 miliony korun a naším cílem je postupně vytvořit funkční síť právě automatických defibrilátorů, která bude dostupná široké veřejnosti i složkám integrovaného záchranného systému i laikům v krizových situacích. Bude to vlastně taková záchranná síť Středočeského kraje, protože ve Středočeském kraji prostě vaše srdce bije.
0: A já ještě dodám, že o peníze budou moci obce a spolky žádat od července do zhruba poloviny listopadu. Všechny podrobnosti najdete na webu Středočeského kraje. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky. Středočeské aktuality.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto.štěpánek.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
18: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Petra Janů, s Bohem všem láskám dej. A už tady je vaše láska i Valecka.
1: Cože?
0: Ahoj Ivi, no mají tě rádi posluchači.
1: Ježišmar, tak je já pravda. Si toho samozřejmě vážím, ale tebe taky mají rádi.
0: No, ale tebe víc. Ivuško, tak pojďme se podívat na jednu zásadní zprávu, která přišla ano? z Anglie, moc se mi líbí, protože se mě trošku týká. Představ si, že jedna rodina tam má želvu, jo? A ta želva se jim ztratila před 8 měsíci.
1: Jo.
0: Prostě utekla. Stane se to.
1: Jako no, utekla,
0: no,
1: želva,
0: jo, utekla, jo. Ale ne daleko teda. Oni našli, představ si, po těch 8 měsících na poli, 300 metrů daleko od baráku.
1: No, ale to je docela velký kus pro želvu, že jo?
0: No, ona tam navíc přežila zimu.
1: No tak želvy jsou šikovné, že jo, si taky umí poradit, ale mě by zajímala ta spojitost s tebou, víš, u té želvy.
0: No, mně se to totiž stalo taky. Já když jsem malej, tak my jsme měli želvu a jmenovala se Máša.
1: Jo, takhle já myslela, že se ti stalo, že jsi se jako malý
0: ztratila, našli mě za 8 měsíců.
1: Na poli.
0: Ne, hele, někde mě určitě našli, ale záleží kde, jo. Když mě chtějí trápit, tak říkají, že v Ústí nad Labem, když mě chtějí trápit ještě víc, tak říkají v Košicích, záleží. Každopádně, přátelé, my jsme měli želvu Mášu, když jsem byl malý chlapec. My jsme s ní jezdili k babičce na prázdniny a babička pragmatická žena, tímto babičku moc zdravím, protože se těší pevnému zdraví a její
1: no
0: dítka,
1: jo,
0: myslím si, 89 je úplně skvělá. Tak babička tu Mášu venčila tím způsobem, že jí kolem krunýře takhle dala takový provázek, jo, mašličku nahoru udělala, zapíchla do země na zahradě takový klacek, k tomu přivázala konec toho provázku a Máša mohla chodit takhle v takovém jako rozpětí, já nevím, 4 metrů. A jo, pásce jo. Tam, a ona jí tam nosila jetelíček a takové ty jahody a to, co uznala dobrutky, za vhodné, ano. Že by ta želva Máša mohla mít ráda. No takhle jednou přišla a říkala, kde je Máša? Mášo, Mášo, Máša tam nebyla. Byl tam jenom rozvázaný ten provázek bez té mašličky už. Máša normálně zdrhla.
1: No a našli jste jí?
0: No právě, že jsme taky mohli být na všech serverech světa, kdyby tehdy byl internet. Protože Mášu jsme našli za týden. Našli jsme ji u studánky, když jsme šli pro vodu, což je asi,
1: ona měla žízeň.
0: Asi půl kilometru daleko. Hele, snažila se zdrhnout, nepovedlo se jí to. To znamená, že když jsme se vrátili, tak šla zase na provázek. Tentokrát to byly mašličky dvě. Ale zajímavé na tom je, že my potom jsme se stěhovali a tak jsme říkali, co s Mášou, my máme rádi sice, ale ona třeba jí bude líp s jinýma želvama. A tak jsme jí vezli do pražské zoo a tam je do dneška, protože želvy jsou dlouhověké. Takže
1: hele, a chodíš ji navštěvovat, Mášu?
0: Když tam jdu, tak vždycky koukám, která je Máša. Ale jo. Já těžko říct, jak může být velká. Teďka tam jsou ty sloní želvy, třeba jedna z nich Máša.
1: To je možný,
0: je
1: no.
0: To možné.
1: Je to krásný příběh. Já jsem želvu nikdy neměla, no, mě ji naše nechtěli koupit.
0: To vůbec nevadí, já myslím, že
1: že jako nic není ztraceno a můžu ji mít třeba ještě teďka, víš?
0: Ano, můžeš.
1: Já si myslím.
0: Tak, za chvilku
1: Mirá. Ježišmarja, počkej.
0: Co?
1: Prosím vás, aby vás někoho nenapadlo, loni jsem dostala na konopišti kaktus.
0: Ježišmarja.
1: Nenoste mi želvu, jo.
0: Prosím vás, Iva je alergická na želvy, jo, jmenuje se to želvofobie. Mějte se krásně, bude tady s vámi celé odpoledne.
2: Koncertů je mnoho.
3: Konopiště jenom jedno.
2: Už tuto sobotu to vypukne.
3: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
2: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
3: Živě z Konopiště.
2: 30. května na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
6: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
7: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
8: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
7: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Léto. Slunce. Plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
10: Jsou tady.
11: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
14: Řekni to všem.
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
19: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
20: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
21: Senkor.
22: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
23: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
24: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
25: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
26: Vyberte si třeba nektarinky kilo za tla 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
27: Čerstvé jako z Kauflandu.
28: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
29: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
30: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
31: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
32: Já.
31: Protože jsou spolehlivé?
32: Já, natürli.
31: A se zárukou na 5 let zdarma?
32: Já,
31: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
33: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak to byl Karel Zich. Není všechno paráda. To je tedy velká pravda. Ale ne u mě.
1: Ivo, počkej.
0: Co je?
1: Teď dospíval Karel Zich.
0: No.
1: A já jsem před chvilkou mluvil s posluchačem Karlem,
0: ano,
1: shodou okolností, který volal a říkal, prosím vás, má Iva Lecká ještě pořád tu krajtu?
0: Ježiši Kriste, jakou krajtu?
1: Říkal, jakou krajtu? A on říkal, teď jste říkali, že dostala loni na konopišti krajtu. Já jsem říkal, ne, kaktus, dostala kaktus. A on, ježiš, to mi spadká ven ze srdce, my totiž máme krajtu a máme ji už od roku 1998 a je skvělá. To
0: Ježiš,
1: znamená,
0: pari,
1: že ta krajta je o rok starší než Rádio Blaník. Karle, já vás zdravím a už vám tady nechám Ivu. Mějte se krásně.
0: Teda Karle, teď jste mě dostal úplně sem. A víte, jak já mluvím, jo, že mi ani není rozumět. No, tak já se teda napravím. Takže František Nedvěd, Skládanka.
2: Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když musu tě
0: to si zahrajeme. Dáme si i Tomáše Kluse a

0: Za 6 minut bude 13 hodin. Za chvilku startuje Odpoledne na Blaníku. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: A zásilka z Zatártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Radio Blaník, počasí. Radio
7: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni. V údolích mohou ojediněle spadnout i na 3 a výjimečně se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítra pak bude většinou jasno nebo skoro jasno a v odpoledních maximech 25 až 28.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
7: Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D6 ve směru na Prahu na 61. kilometru. Porouchaný kamion brání plynulému provozu na dálnici D1 na 22. kilometru na výjezdu z Prahy. Na trase mezi Táborem a Veselým nad Lužnicí na průjezdu Planou nad Lužnicí v ulici Československé lidové armády se srazila dvě osobní auta. Místem projedete se sníženou rychlostí. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
12: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
13: Díky vedrům roste zájem o klimatizace a bazény. Policie na Kladensku zasahovala v domě pro seniory. Češi se v létě za hranice nehrnou.
14: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česko zažilo pátý tropický den v řadě a teplotní rekordy zvedají prodej klimatizací, bazénů i opalovacích krémů. Růst tohoto letního sortimentu se zvýšilo téměř 90%. Hitem jsou podle obchodníků stále ochlazovače vzduchu a mobilní klimatizace. Útokem pak lidé berou taky zmrzliny a sílí i poptávka po nealkoholickém pivu. V soukromém domě s pečovatelskou službou na Kladensku zasahovala policie. Důvodem bylo podezření, že se o 20 seniorů nikdo nestará. Podle serveru Novinky.cz se v penzionu nacházeli starší lidé v zanedbaném stavu. V domově podle všeho nebyl žádný personál. Na místě jsou jako dozor záchranáři, nikdo ale nepotřeboval převoz do zdravotnického zařízení. Češi letos chtějí strávit léto hlavně doma. Podle agentury Czech Tourism plánuje dovolenou v tuzemsku 77% lidí. Proč tomu tak je, ví ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
15: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu.
14: Nejčastějším cílem letošní letní dovolené v tuzemsku je už tradičně jihočeský a jihomoravský kraj. Na Sněžce jsou opět sítě. Rozmístili je tu správci Krkonošského národního parku. Každoroční opatření před letní sezónou má podpořit ochranu přírody. Sítě oddělují vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu. Lemují trasy na Sněžku i okolí bývalé obří boudy v Obřím sedle. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
6: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, těším se moc. Krásný dobrý den, přátelé. Už se nám to blíží. Konec pracovního týdne, zítra si juchneme. To je bez debat. Dneska ale ještě ne, ještě vydržte. Startujeme odpolední vysílání a začínáme návštěvou Zlína už za malou chvíli. Teď ale Dalibor Janda, jeden z gratulantů letošního konopiště. Oheň, voda, vítr.

0: Petr Nač a Chráň svoje bláznovstvá. Máme 9 minut po 13. hodině. Já přeju pohodové odpoledne. A teď hurá do Zlína, tam totiž začíná 66. ročník slavného mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. A jak bude letos vypadat, tak to nám teď poví jeho umělecká ředitelka Markéta Pášmová.
1: V letošním roce máme rekordní počet zastoupených zemí, 57 států, ze kterých máme letos filmy, těch filmů je 300. Letos máme
0: pro děti a mládež. A jak bude letos vypadat, tak to nám teď poví jeho umělecká ředitelka Markéta Pášmová.
1: V letošním roce máme rekordní počet zastoupených zemí, 57 států, ze kterých máme letos filmy, těch filmů je 300. Letos máme 95 světových premiér.

Dodám, že festival začíná dneska a potrvá do příští středy, tak ať jde ve Zlíně všechno hladce. Věřím, že to mají velmi dobře poskládané. A teď si jednu skládanku dáme od Františka Nedvěda u nás na Blaníku.

0: hezky česky.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Vesmíru a Tomáš Klus na Blaníku. No a teď do Švýcarska. Eliško, máš slovo.
2: Fandíme hokej. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Pěkné dopoledne. Den D na hokejovém mistrovství světa je tady. Šampionát dneska servíruje klíčová čtvrtfinále a čeští hokejisté v něm vyzvou nadupané Finy. Severané dosud turnajem doslova letí a mají za sebou vynikající základní skupinu. V prvních šesti duelech nestratili jediný bod. První porážka přišla až v úterý, kdy padli se Švýcarskem. Tým Suomi je v dnešním zápase s Českem podle sázkových kanceláří jasným favoritem. A zřejmě si to myslí i finská média, která už řeší, na koho by Severané mohli narazit v sobotu v semifinále. Takže je na českých hokejistech, aby finským médiím udělali čáru přes rozpočet. Nároďák ví, že musí předvést maximum a na ledě nechat všechno. Podle útočníka Lukáše Sedláka Fini skvěle bruslí, jsou nepříjemní, dobře brání a nevynechají jediný souboj. Reprezentace dopoledne absolvovala dobrovolné rozbruslení. Na led v Curychu nicméně nevyjel brankář Kořenář, který se v posledních dnech potýkal se zdravotními problémy. Závěrem dodám, že čtvrtfinálová bitva Česko-Finsko začne v 16:20. Sestava by podle všeho měla být podobná jako v utkání s Kanadou. Ovšem, kdo se postaví do branky, si trenéři ještě nechávají pro sebe. Tolik hokejový servis, další přineseme ještě před půl šestou.
2: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
11: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
10: a poctivé pivo z místních pivovarů.
11: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
10: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
16: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
18: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
20: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
21: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
22: Počkej, v čí pr...
21: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
22: To zní hustě.
21: Kde to je?
23: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
24: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
25: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
26: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
25: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
27: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
28: Tak co dělá mladej?
29: Ale včera jsem mu málem nařezal.
28: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
30: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Ladíte Blaník, já přeju krásné odpoledne a teď se podíváme na zdravotní pojištění, konkrétně u České podnikatelské pojišťovny. Jak teď nově souvisí ČPP s novými občanky, tak to nám poví manažerka životního pojištění ČPP Jitka Urbaníková Volná.
1: V České republice bylo v roce 2024 evidováno přes 50 000 cyklů asistované reprodukce a následně se narodilo 5 000 dětí. Naše pojištění se proto nově vztahuje jak na cykly hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tak na ty nehrazené. I u hrazené léčby totiž klientky často hradí doplňkové léky, hormonální a psychologickou podporu z vlastních peněz. ČPP dlouhodobě sleduje potřeby klientů a podle nich upravuje produktovou nabídku. Díky tomuto přístupu se stala třetí klientsky nejpřívětivější životní pojišťovnou roku 2025 v prestižní soutěži BISA nejlepší pojišťovna.
0: No tak gratulujeme. No a pokud chcete vědět víc, tak se mrkněte na jejich webovky. A my se zase vracíme k písničkám.
2: Dneska už je čtvrtek, ale zítra bude líp.
3: Protože bude pátek.
2: No a v pátek nás čeká pravidelná šťastná hodinka.
3: Budeme odměňovat vaše dobré zprávy a nejenom to.
2: A budeme si samozřejmě hrát taky dobronáladové písničky, ale hlavně zbývá už jenom jedna noc.
3: Juhu! Do Blanického konopiště.
2: Těšíme se na vás, Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
2: Tak zítra v 6. Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
20: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
21: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
22: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
23: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
24: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Na Blaníku to byla Peha a Zpomal. No tak zpomalíme, trošku zpomalíme, pak to zase rozjedeme. Teď nás čekají další zprávy, předtím počasí a taky doprava. A potom další české písničky. Nasaď mi na chvíli. Dáme si mandraže a motýly. Taky oceány a prázdnou ulici. A Jaroslava Uhlíře, ani k stáru nemám páru.
1: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru.
0: Za 6 minut bude 14 hodin, za chvilku jsme zpátky. Radio
2: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo pro vodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno, v pozdějším odpoledni přechodně oblačno a nejvyšší teploty nám vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Foukat bude severozápadní vítr do rychlosti 4 metry za sekundu. Pršet nebude vůbec.
9: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetříte spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 od Drážďan počítejte s pomalu jedoucí kolonou od 2. kilometru až po sjezd na Zdiby. Zdržíte se také na příjezdu od Berouna po D5. Tady je přerušovaná kolona od 9. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. Na D1 před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru z Prahy na Brno bourala 2 auta. Kolona má víc než kilometr. Přejeme vám v ní pevné nervy a šťastnou cestu. Jsou tu zprávy.
10: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: O víkendu dorazí přeháňky a bouřky. Vesnice na Litoměřicku trápí tranzitní doprava. Veterináři se posvítili na tržnici v Brně.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku se konečně trošku ochladí. Podle meteorologů se teploty budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. O víkendu v noci pak bude kolem 15 stupňů. Od zítřka zároveň začne přibývat mraků a dorazit by měly taky přeháňky a bouřky. Obyvatelé malých vsí u Úštěku na Litoměřicku řeší vážný problém. Přes obce, kde nejsou chodníky, si začaly cestu zkracovat kamiony. A vznikají tu velmi nebezpečné situace. V Trnobranech nákladňáky strhly okap, v Strdově zase protijedoucí kamiony splašily koně a dívka, která ho vedla, spadla do příkopu. Napsali o tom Novinky.cz. Veterinární správa našla v tržnici v Brně přes 200 kilogramů nevyhovujících potravin. Maso, masné výrobky nebo polotovary tu skladovaly v nevhodných podmínkách. Za porušení zákona o potravinách hrozí provozovatelům obchodu pokuta až 50 milionů korun.
12: Šumava láká turisty na své krásy. Pomoc má k tomu i speciální slevová karta. Ta propojuje ubytovatele, turistické cíle, služby, města a obce. Jak to celé funguje, prozradí mluvčí Klatov Radmila Nagovská.
13: Šumava Card funguje na velmi jednoduchém principu, a to buď přes QR kód v mobilu nebo v tištěné podobě. Jako benefit je na celou dobu svého pobytu dostanou návštěvníci Šumavy od provozovatelů ubytování, kteří jsou v projektu zapojeni. Pak už jen stačí nahlédnout do aktuální nabídky slev a užít si cestování i pobyt naplno.
12: Karta je přínosná jak pro hosty, tak pro místní podnikatele. Tolik zprávy a teď pokračuje zase Iva.
14: Iva Lecká
15: na rádiu Blaník.
0: A vezmu vás do Brna. Už za chviličku se tam vypravíme za naším krajánkem, protože tam vyrazil Martin Císař a vzal to rovnou do místní zoo. V dobré zprávě navštívíme nejstarší kamenný hrad v Čechách a taky mrkneme podrobněji na červnové počasí. Tak jdeme na to a startujeme i tuhle hodinu Hezky česky.

0: Taky když jste poslouchali Oceány, tak jste nosili dlouhou košili a roztahovali ruce a točili se dokola. Já jsem měla spolužačku, která milovala Oceány a tohle dělala. A my jsme vždycky říkali, proč to děláš? A ona, vy to nechápete, v tom je úplně všechno a pořád se točila. No, helejte, já věřím i na konvičku lítající ve vesmíru, takže proč se netočit na Oceány, že jo? Ale Petr Muk to taky dělal. No, pojďme ale od téhle písničky do Brna, protože v Brně je náš krajánek Martin Císař.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: A já už mám Martinka na telefonu, tak já tě zdravím, ahoj a povídej.
2: Báječné odpoledne tobě, Ivo, a všem posluchačům Rádia Blaník. Já vás zdravím a musím říct, ta je krásná. Jak tě znám, Ivo, určitě se ptáš, po kom, že to tam koukám.
0: No?
2: Krásná je brněnská zoologická zahrada. A já vítám u mikrofonu mluvčího brněnské zoologické zahrady Jana Bedřicha.
3: Krásné odpoledne do krajánka.
2: Co nového tady v brněnské zoologické zahradě?
3: Tak nejnovější jsou to určitě mláďata kapibar a pak také zoborožci gvinejštík. 8 let jsme o ně usilovali a už jsou konečně tady. A také velkou novinkou, nebo spíše takovým největším lákadlem, jsou naše 3letní medvědice.
2: Ty jsem viděl, jsou nádherné. Obzvláště ty dvě, to jsou sestry, jmenují se Elza a Anna, ale nejsou tady z České republiky.
3: Oni pochází z německého Bremerhavenu, kde se narodili, je jim 7 let a jsou tady spolu se samicí Korou, což je taková naše už téměř babička, bude jí tenhle rok 28.
2: A my jsme teď u vaší lví rodiny.
3: Je to tak, je to naše lví rodina, samec Lolek, samice Kivu, a máme tady narozené mládě z minulého roku z konce července, což je naše samička Binty. A my máme velkou radost, že je to samice, protože nám tady bude moct zůstat, nebude muset odcestovat.
2: Jene, oni jsou nádherní, odkud pocházejí on a ona?
3: On a ona, tak samec Lolek pochází z Polska. Lolek, protože tam v Polsku je pohádka Bolek a Lolek, on je ze dvou bratrů. Měl bratra Bolka, toto je Lolek, a samice Kivu pochází, tuším, že z Maďarska.
2: No tady je to pohádková zoo, protože dole vlastně jsme viděli ty lední medvědy a tam to vlastně byla Elza Anna z pohádky Ledové království.
3: Je to tak, ale my obecně to pojmenovávání zvířat nemáme úplně rádi. My spíš jako chceme, aby si lidé užili ty zvířata jako taková, aby k ním neměli úplně tak citový vztah v rámci těch jmen. Protože pak, když zvíře odchází, tak je to samozřejmě větší citová zátěž, když se loučíte s nějakým pojmenovaným zvířetem, než když se loučíte jen se lvem.
2: Teď se tady ale lví dcera krásně mazlí s taťkou.
3: Je to přesně tak. Ona ta Binty je nenechává moc v klidu, ani svého tátu, ani svoji mámu. Je to čert od narození, takže právě vznikají různé fotky a videa našich návštěvníků, kdy právě opravdu lvice skáče po tom lvovi, jde mu do tlamy různě, a my máme velkou radost z toho, že ten lev je takový kliděs a takový pohodár, že si to prostě nechává líbit.
2: Co ptactvo, jaké je tady?

0: Tatsu je také velmi rozšířené, máme tu velkou unikátní kolekci, už jsem zmínil zobrožce gvinejské, zmíním další třeba dravce, máme tady krásnou královu voliéru, což je jedna z největších voliér v České republice, kde jsou čápy, luňáci a třeba jeřáby.
1: Jene, řekněte mi jednu věc, já miluju, ale miluju hady a plazy, najdeme u vás?
0: To si pište. Máme tady anakondy velké třeba, což jsou velkou raritou v zoologických zahradách. Moc zoologických zahrad je nechová a jsou to opravdu velké exempláře, které mají i přes 4 metry.
1: Jak máte aktuálně otevřeno?
0: Máme otevřeno každý den, včetně víkendů, státních svátků, prázdnin, takže opravdu můžete k nám přijít kdykoliv a ta otevírací doba je od 9 do 6, s tím, že pokladny se zavídají hodinu před koncem otevírací.
1: A ta zoologická zahrada tady je fakticky krásná. Moc krát děkuju za rozhovor, ať se vám daří a srdečně zvu všechny naše posluchače do zdejší zoologické zahrady v Brně. Je fakt parádní. Děkuji za rozhovor.
0: Také moc děkuji a těšíme se na vaši návštěvu.
1: Tolik má první reportáž. Ivuško, předávám ti slovo zpět do studia.
2: Tolik nadšení. Prostě Martin, ten když někam přijede, tak nejenom, že on sám to tam rozzáří, ale když nám po té reportáži potom povídá, že jo, tak to člověk chce okamžitě vyrazit na to místo. Takže hurá do Brna, do místní zoologické zahrady. No a další reportáž pro vás Martin bude mít kdy? No, po 17. hodině.
3: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.

tátě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Richard Miller a Spočítaj ma. Tak pojďme se podívat na předpověď počasí, co nás čeká, protože 1. červen přivítáme meteorologické léto, první letošní tropické dny máme za sebou. Ale jaký bude červen? Odpověď je důležitá hlavně pro vás, kteří jste si v červnu vybrali dovolenou v tuzemsku. Na začátek června nás čeká pár dní velmi příznivých prokoupání a slunění. Pak by se to počasí mělo ale trošičku zhoršit, přibude mraku i deště. A tady přichází na přetřes Medard. Medardova kápě 40 dnů kape, no fuj. Zatím je to teda s otazníkem, ani tak, ale ochladí se. A druhý červnový týden by pak mohl být z celého měsíčního předpovědního období nejchladnější. Maximum 20 stupňů a minima kolem 10. Čeká se také větší množství srážek, zejména bouřek. No a s koupáním to tedy v tomto období zřejmě nebude úplně valné. No ale všechno se může změnit doslova mžikem, takže tohle je taková první předpověď, první nástřel. Tolik tedy ode mě teď v tuto chvíli z předpovědi počasí a za chviličku si dáme dobrou zprávu. Dobrou zprávu jsem už měla, dobrou zprávu nabídnu.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
3: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
4: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později. A vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinan, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
3: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Renault nebo Dacia. Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autostav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
7: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
12: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Babi Daněk na Blaníku a píseň, co mě učil listopad. No jo, ale my máme co? My máme květen. No jo, listopad je daleko. Asi si říkáte, no to je dobře, no je to dobře. Teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: No a s dobrou zprávou tu není nikdo jiný než naše Sára Dvořáková. Ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Nejstarší kamenný hrad v Čechách letos slaví kulaté narozeniny. Od první písemné zmínky o hradě Přimda uplyne 900 let a město se to rozhodlo oslavit opravdu velkolepým způsobem. Historické slavnosti proběhnou od zítřka do soboty a organizátoři slibují největší akci svého druhu v historii města. Hlavním bodem sobotního programu bude velký historický průvod se Soběslavem I. V roli významné historické postavy se objeví i herec Václav Vidra. Chybět nebude ohňová show, sokolnické ukázky, dobové tance ani koncerty. Páteční večer nabídne hudbu od středověkých tónů až po kapelu Vintage Wine. V sobotu zazní hity AC/DC. Co dalšího tam návštěvníky čeká, prozradí spoluorganizátor akce Martin Mahdal.
3: Rytíři na koních, turnaje, historický průvod, kejklíři, soutěže pro děti, řemeslný jarmark, hudba i večerní koncerty rokových kapel. Občerstvení je velkolepé, máme 50 stánků a vstupné je dobrovolné. Zažijte středověk na vlastní kůži. Více informací najdete na www.přimda900.cz.
2: Je tedy jasné, že areál pod hradem se na dva dny promění ve středověké město.
0: No tak přátelé, to byste měli zažít, to je jasná věc. Nejstarší kamenný hrad v Čechách, no kdo z vás tušil, že je to Přimda? Teď už to víte a taky víte, co se tam chystá. Saro, moc děkujeme.
2: Taky děkuju a těším se zítra.
0: No jo, den velkého juchu.
2: Prozradím, že se budeme bavit o konopišti.
0: No taky o čem jiném. Tak se těšíme, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Koncertů je mnoho.
4: Konopiště jenom jedno.
1: Už tuto sobotu to vypukne.
4: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
1: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
4: Živě z Konopiště.
1: 30. května na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
13: Kaufland.
15: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
16: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
20: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
21: Já.
20: Protože jsou spolehlivé?
21: Já, natürlich.
20: A se zárukou na 5 let zdarma?
21: Já, sicher.
20: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
22: Kaufland.
23: Jsou tady.
22: Jo, jsou tady.
24: Řekni to všem!
25: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
26: Jsou ještě tady?
27: Jsou tady.
28: Dnes vás na televizi Seznam pozveme do pohádkového světa. Můžeme vám zajistit skvělou podívanou, dobrou zábavu i nezapomenutelné herecké výkony. To vše díky filmu Pekařův císař. Ten začíná na televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině.

0: To byla Iveta Bartošová na Blaníku, za chvilku bude 15 hodin, pokračujeme samozřejmě dál, dáme si počasí, dopravu, další zprávy, no a potom to rozjedem s Karlem Gottem.
1: Slezdi na mě tupě zíra po trezor,
0: trezor. Tím odstartujeme příští hodinu, taky to bude Petr Novák a Hvězdička Blízkavá. Čechomoři, tady jsme doma. Na Blaníku je pohoda a budeme ji vysílat směrem k vám i po 15. hodině, tak zůstaňte s námi a 15. tu bude za 7 minut. Radio
2: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
5: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
6: Radio Blaník, počasí. Radio
7: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru přechodně oblačno a nejvyšší teploty nám vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Foukat bude příjemný větří. Pršet nebude vůbec. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
7: Nehoda brzdí provoz na Pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Nehoda dvou osobních aut do svodidel se řeší na Pražském okruhu na 17. kilometru směrem na Ruzyni. Tady už je zdržení větší a pohybuje se okolo 1 hodiny. Přibrzdíte se na úrovni plzeňské dálnice. A příjezd do Prahy brzdí po D5 od 10. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
7: Horko a sucho dělají vrásky zemědělcům. Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana. Do noci kostelů se zapojí stovky svatostánků. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vedra a sucho stěžují práci v zemědělství. Podle farmářů zhoršují stav plodin a komplikují závlahy. Nedostatek vody v půdě označují zemědělci za dlouhodobý problém, který zvyšuje náklady a oslabuje výnosy. Některé podniky už očekávají výrazně nižší úrodu oproti loňskému roku. Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty za neoznámení nabídky úplatku. Oznámil to na sociální síti. Policie ho stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to. Obvinění hejtman od počátku odmítal. Nadcházející léto láká milovníky kultury taky na blížící se tradiční letní scénu Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Osmý ročník si opět připravil hvězdné obsazení. Pokračuje reportér Radek Barkman.
9: Hezký den. Pod Žižkovskou věží vypukne už osmý ročník oblíbené letní scény Hvězdné léto. I letos se mohou návštěvníci těšit na významné herecké ikony, jakými jsou Jana Paulová, Pavel Zedníček, Josef Dvořák, Sabina Lorinová nebo Jiří Lábus. I letos bude k dispozici scéna v malebném prostředí Málerových sadů na Praze 3. Diváci se mohou těšit například na derniéru oblíbeného představení Pro tebe cokoliv. Z Málerových sadů Radek Barkman.
7: Radku, děkujeme. A už zítra nás čeká oblíbená noc kostelů. Zapojí se jich přes 1800 napříč celým Českem. V Praze si speciální program připravila i sněmovní kaple. K němu více řekne mluvčí kanceláře Poslanecké sněmovny Martina Lustigová.
15: Prohlídky začínají v 17 hodin, vstup je z Tunovské ulice. Noc kostelů ve sněmovně zahájí vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple bude veřejnosti během noci kostelů zpřístupněna již po třetí.
7: Většina programů začíná kolem 5. odpoledne a končí kolem 10. večer nebo i později v noci. Ze zpráv je to všechno, i ví je to tvoje.
16: Děkuji.
6: I Valecká
14: na rádiu Blaník.
16: Jedeme dál. Bobří potok učaroval Mirka Táborského natolik, že se k němu v pořadu Na cestách vracíme i dneska. Už za chvilku se vrátíme k Dolanskému rybníku, kde skončilo naše včerejší povídání. Taky si řekneme, co můžete v klidu, ale opravdu v klidu, baštit večer před spaním. A navíc, jak jsem se dočetla, to pomůže hubnout i ve spánku. No tak to by bylo, aby jsme to neskusili. Tak jdeme na to, startujeme hezky česky a dámy a pánové, klouby připraveny, startujeme s Karlem Gotem.

0: Petr Novák a hvězdička blízkavá, no to je úplně o mně. No dobře, tak já už jsem vyhaslá hvězda, ale písnička je to hezká. No nic, tak přátelé, jdeme na cestu. Mirek Táborský je připravený, ovšem to je hvězda.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem dorazil během putování přírodním rájem kolem Bobřího potoka k Dolanskému rybníku. Hned za ním je mostek ozdobený dvěma betonovými sochami pojmenovanými Pana a Hastrman. Jsou to postavy z románu Miloše Urbana Hastrman. Nedaleko od nich vás potěší pohled na malý vodopád, na uměle zarovnané strouze a také malá do skály vyhloubená jeskyňka. Největší překvapení však čeká kousek dál, a to starý kamenný most. Od něj pokračujte k Milčanskému rybníku, který vznikl až roku 1864 a v žebříčku velikostí je z těch okolních na druhém místě rozlohou 29 hektarů. Na mírné vyvýšenině nad ním najdete zříceninu hradu nazývaného Kikelsburg, později mylně Vítkovec. Badatelé František Gabriel a Jaroslav Panáček ovšem zříceninu přesvědčivě ztotožnili s hradem nesoucím jméno Milčany, který se stal nástupcem starší tvrze stejného jména, které se také říká Hrad u Hostíkovic. Původně stála na poloostrově, dnes na ostrůvku u severního břehu, a už se z ní dochovaly pouze nepatrné zbytky věže. Na ostrůvek není nutné plavat, stačí se přebrodit. Tvrz byla obývána jen asi 100 let a místo ní dal postavit kolem roku 1503 Václav z Wartenberka větší hrad Milčany. Wartenberkům patřil až do bitvy na Bílé hoře, kdy jim byl majetek zkonfiskován. Během 30leté války hrad zanikl. Zachoval se z něj pouze roh paláce, jehož východní stěna je asi 7 metrů vysoká, zatímco kratší, jižní, má asi 3 metry. Část materiálu z opuštěného sídla prý použili při stavbě kostela v Holanech. Navíc tu probíhala těžba pískovce, která areál také poškodila. Na březích Milčanského rybníka jsou chatové osady, kempy pro stany a karavany. A vy se od něj vydejte k další vodní ploše, k rybníku nazvanému Holandský. Na jeho břehu totiž leží městy z Holany, který vám před rybníka jsou chatové osady, kempy pro stany a karavany. A vy se od něj vydejte k další vodní ploše, k rybníku nazvanému Holandský. Na jeho břehu totiž leží městy z Holany, který vám představím příště. Zatím se mějte krásně.

0: Tak to byly Čechomoři a tady jsme doma. Tak přátelé, bojíte se večer otevřít ledničku, protože věříte, že po 6. hodině z každého sousta narůstá tuk? Tak tenhle mýtus už dávno spadl pod stůl. Nezáleží totiž na tom, kdy jíte, ale co si na ten talíř takzvaně naložíte. Existuje hrstka potravin, které vás zasytí, podpoří regeneraci ve spánku a navíc prý tělu pomohou schazovat kila i v noci. Takže tušku, papír a pište si. Tvaroh, vejce, kuřecí maso, tučné ryby, zelenina ve velké množství, luštěniny, řecký jogurt nebo kotič. A tady přichází na řadu pravidlo zdravého talíře, které profíci na výživu doporučují roky. Polovinu plochy obsadí zelenina, jo? Polovinu toho talíře. Čtvrtinu bílkovina, maso, ryba, vejce, sýr. A poslední čtvrtinu příloha v rozumné porci. No, tak vidíte, není na tom nic těžkého a když k tomu občas hejbnete kostrou, budete šlank a všichni vám budou závidět. Tak, tolik tedy zdravé okénko a za chviličku Lucka Bílá, Petr Kolář a Helena Vondráčková. Všichni tři budou v sobotu na Konopišti.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka Shop Rocku přináší...
1: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
2: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
1: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
2: Když vysavače,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
8: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukáže vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: Nemáme ani moře, ani velehory.
12: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
13: Zlaté české ručičky.
14: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
12: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
13: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Vánoce, jsem si jistá, že tahle písnička na konopišti určitě zazní. Před chvílí jsme si hráli i Petra Koláře, Lucii Bílou, i ti budou na konopišti. Tak jsme si to tak jako trošičku načechrali, no, co nás čeká.
1: Rádio Vaník vám přináší
2: koncert pro všechny bezva lidi.
0: Jo, milí bezva lidi, tak už se nám to blíží, už tuto sobotu. Pro vás, kteří budete s námi na konopišti, přináším teď pár základních informací. Areál Přírodního divadla se stánky otevíráme už v 9 hodin ráno. Samotný amfiteátr v 10 dopoledne a koncert odstartuje v pravé poledne. Raději prosím přijďte v dostatečném předstihu, víte jak to je, děkujeme. No a cestou určitě poslouchejte naše vysílání, protože pro vás už od rána budeme připravovat speciální dopravní zpravodajství přímo z konopiště a ze všech příjezdových tras a parkovišť, tak abyste věděli, co vás na cestě případně čeká. K zaparkování můžete využít veřejných velkokapacitních parkovišť v okolí konopiště, která se otevírají v den koncertu v 7 hodin ráno. Zaparkovat můžete i v Benešově, navíc tady si můžete ještě teď objednat poslední parkovací místa. Od 9 hodin pak bude z benešovského autobusového nádraží jezdit posílená bezplatná kyvadlová doprava na konopiště a zase zpátky, jo? Čili dostanete se tam a dostanete se i ven. Je to zařízené. Všechny další informace o koncertu najdete na našich stránkách radioblaník.cz, kde máme přímo v horním menu sekci Konopiště 2026 a tam je úplně všechno. No a poslední bod, těšte se a nezapomeňte přibalit dobrou náladu.
2: Koncert pro všechny bezva lidi
1: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
0: My se strašně těšíme, my už se nemůžeme dočkat, protože se potkáme s vámi, kteří prostě jste naše rodina. A já se na to každý rok moc těším, tak doufám, že se uvidíme. No a za chviličku Jirka Frélich, mějte se báječně a zítra den velkého juchu, jak si juchnem, já dorazím, co vy, dobře, děkuju, mějte se bájo.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Šetrná vlasová péče na 7.
9: Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
17: Kaufland.
19: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 20. 5.

0: Lucka Vondráčková, písnička Kdy vzlétnu já. Naše kolegyně Iva Lecká, ta už vzlétla. Vyletěla domů a já vám přeji krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Po 16. hodině Činasky a tabáček. Petr Kotwald, Momoland. Taky Brontosauři na kameni kámen.
1: Budem hodně co se bát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen.
0: Ano, hezky česky bude hrát Blaník, krásné odpoledne. Rádio Blaník.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
3: Nová dvojka a šoproku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Tvůj pocit po projektu. Jipi.
6: Jo.
5: Jo.
7: Jipi, jipi.
6: Jí.
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni. V údolích místy kolem 3 ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítra pak čekejte většinou jasno nebo skoro jasno a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Teď se vydáme na cesty.
12: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
10: Blaník za volantem.
11: Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Nehoda dvou osobních aut do svodidel se řeší na Pražském okruhu na 17. kilometru směrem na Ruzyni. Počítejte s 10 minutami navíc. Nehoda se řeší také na 16. kilometru Pražského okruhu směrem na Modlatice. Tady už je zdržení větší, více než jednu hodinu. Přibrzdíte se na úrovni Karlovarské D6. Kvůli koloně na Pražském okruhu ztratíte půl hodiny na příjezdu do Prahy po D5 od 10. kilometru.
14: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Nejvyšší ceny paliv klesnou o víc než půl koruny. Při venčení u Lipna by měli být pejskaři opatrní. České hokejisty čeká čtvrtfinálová bitva. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Stropy pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. A oproti dnešku o víc než půl koruny. Litr benzinu zlevní o 58 haléřů na 43,58 koruny. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 40 korun a 26 haléřů. To je o téměř 60 haléřů méně než dneska. Na pozoru by měli být pejskaři u Lipenské nádrže. Během několika dní tu uhynuli už 4 psy. Majitelka dvou z nich nahlásila, že ke smrti došlo kvůli otravě synicemi. To ale rozbory vody nepotvrdily. I další dva psy se venčili v okolí nádrže a vodu pili. Případem se teď zabývá policie a před nebezpečím varuje i obec Lipno nad Vltavou. Na Vysočině mají první rezervaci divokých koní v kraji. Vznikla u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Pokračuje ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
17: Jde celkem o 18. rezervaci velkých kopytníků v rámci České republiky. Celkem jde již o třetí rezervaci, která vznikla během letošního roku. První dvě byly založeny na Šumavě a v Českém ráji.
16: Na podporu projektu návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět na portálu pomáhamekrajině.cz.
10: Fandíme hokeji.
18: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
16: Den D na hokejovém mistrovství světa je tady. Šampionát servíruje klíčová čtvrtfinále a čeští hokejisté v něm vyzvou nadupané Finsko. Nároďák absolvoval dobrovolné rozbruslení. Bitva Česko-Finsko začíná za zhruba 20 minut. Sestava by podle všeho měla být podobná jako v utkání s Kanadou. Branku ale bude hájit Josef Kořenář. Tolik zprávy, připravený je Jirka.
0: Já děkuji, doufám, že se připravili taky hokejisti.
10: Jirka Frélich
15: na rádiu Blaník.
0: Krásný čtvrtek, 16. hodina tady bude zhruba za minutu. Užijte si také české písničky s Blaníkem a pohodové odpoledne tady jsou Činasky, Pohoda, Klídek a Tabáček.

0: Pavol Habera, písnička Je to vo hvězdách. Pokud jde o hokej, zatím je to ve hvězdách. Může to dopadnout jakkoliv. Budeme držet palce, ale na hokej ještě je čas. Teď vrátíme ten náš blanický čas o 24 hodin zpátky na včerejší 16. hodinu a takovou právě 9. 10. minutu, protože tady u nás na Blaníku byl další vzácný host. Pepovou parťačkou byla totiž ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končítková a dozvěděli jsme se také to, že Tomáš Baťa často naslouchal dětem a dokonce si od nich nechal sem tam poradit i s vedením své obuvnické firmy.
1: Když toho měl plný zuby a bylo to těžký během toho dne, tak vedení firmy Baťa poměrně jako trpělo, když ho viděli, že odchází v 5 hodin a jak si zkracoval domů tu cestu přes tu lávku, přes řeku, která tam teče.
2: Začal do školky?
1: Nešel do školky, ale máčel si tam s těma dětma ty nohy a vedl s něma ty debaty. A to vždycky tak jako zaznělo strýcu, tož co si tak smutný, jo, tím naším nářečím. A on jim řekl, proč je smutný, co nejde ve firmě. A oni mu poradili. A tož strýcu, mohl byste udělat tak. A oni mu radili, jak řídit tu firmu. A on vlastně přišel na úplně jiný nápad a kolikrát to spoustu věcí zjednodušilo.
0: To jsou věci. Celé povídání můžete najít na webu radioblanik.cz a brzy dokonce i vidět třeba nejenom na našem webu, ale také na našem YouTubeovém kanále. No a teď, když se zaposloucháte, tak uslyšíte, že vám bude zpívat Jarek Nohavica. Krásnou písničku Máme jizvu na rtu. Tak mějte krásný čtvrtek, za 4 minuty už bude 4:15.
3: Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří před vařením.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Phil Collins na rádiu Blaník, za okamžik Brontosauři a Na kameni kámen. Tak sleduj hokej, začalo to všechno, mimochodem bookmakeri jasně favorizují Finsko proti Česku. Tak já nevím, jak je to možné, ale dobře, budeme držet palce. Jakmile vyhrajeme, nezůstane Na kameni kámen, to je jasná věc. Ale my si na Blaníku dál budeme hrát hezky česky a hlavně, když padne jakákoliv branka, tak se to od nás dozvíte.
1: Jágr.
2: Červenka.
1: Každá doba má své hrdiny.
2: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
5: To značení je opravdu skvělý, můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený, my máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, je, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv. Nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika. A tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
4: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
10: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jo!
13: Jipi, jipi!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Pro pivo dá, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
17: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
18: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
18: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
14: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
20: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
21: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
22: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
21: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
22: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
23: Jde na vás jaro? Na nás taky.
24: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.

Miley Cyrus na Blaníku, 4 minuty po půl páté. Je tady první branka dnešního utkání Finsko-Česko. Finsko, delobranku, 7:30. Hraje se tedy dál a před námi je vlastně skoro celý zápas. Budeme držet palce, všechno je možné a klidně absolutní obrat. Budeme tomu věřit. Teď už Karel Zich, Máš chuť majoránky. Oči.

zase lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstřím.

0: Karel Zich, písnička Máš chuť majoránky. Dnes ráno po 7, když dozněl Petr Muk, zvedl Petr Slíva telefon a volal našemu posluchači Richardovi z Brna.
1: Prosím.
2: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, je tam Richard z Brna.
1: Ano, dobrý den.
0: A dovolal se sice na podruhé, protože nejprve to omylem Richard típnul, ale pak už to vyšlo. No a zeptal se hlavně na to, co právě doznělo na Blaníku, protože chtěl proplatit Petr Slíva splátku auta za 7941 korunu. Tak co myslíte, věděl Richard z Brna?
1: No, byl to Petr Muk.
2: No je to tak. Posíláme 7941 korunu do Brna.
1: Super.
2: Já jsem rád, že to vyšlo.
1: No to je úžasný.
0: Tak jednoduché to je. Stačí být ráno po 7 u telefonu, hlavně vědět, co doznělo na Blaníku, tedy poslouchat Rádio Blaník. Pište SMSky, pokud chcete něco proplatit, jaký účet vás trápí. Pište na 603 118 118. Do SMSky napište jméno, příjmení, odkud jste, a ráno po 7 buďte u telefonu a hlavně u Rádia Blaník.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: No a buďte s námi taky na Konopišti v sobotu.
4: Koncertů je mnoho.
3: Konopiště jenom jedno.
4: Už tuto sobotu to vypukne.
3: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
4: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
3: Živě z Konopiště.
4: 30. května na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
0: Hokej, aktuálně 12. minuta, první třetina, 1-0 vede Finsko. Chtělo by to nějakou magii, nějaké oživení, tak možná pomůžou houby magický. Za chvíli Kabát na Blaníku.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
13: Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
19: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
20: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
19: Tak dobře poslouchejte.
20: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
21: House Running.
22: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
20: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
22: Budete viset 101 metrů nad zemí.
20: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
23: Maminko!
22: Prostě pořádnej adrenalin.
20: Tenhle zážitek najdete pouze na...
24: Firma na zážitky.
22: CZ.
25: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
26: Senkor.
27: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

3/4 na 5, hokej aktuálně 2-0, padla branka právě teď. Finsko, Česko, prohráváme o 2 góly, pouštíme na to houby magický, snad to vyjde, držíme palce.

0: Ilona Čáková, písnička jedno tajemství, Finsko-Česko 2-0. No, už to není tajemství. Po 17. hodině ale Lenka Filipová, prý se tomu říká láska. Taky Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři. Michal David, Nenapovídej. Zkusím trošku napovědět po 17. hezky česky na Blaníku. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
6: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
8: Počkej, v čí pr...
7: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
8: To zní hustě. Kde to je?
9: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru přechodně oblačno a nejvyšší odpolední teploty nám vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Foukat bude příjemný větřík. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po D5. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: V koloně na příjezdu do Prahy po D5 se stala dopravní nehoda na 5. kilometru. Zdržení se blíží k hodině a do kolony najedete už u Loděnic na 10. kilometru. Pokud pokračujete po Pražském okruhu dále na Modlatice, počítejte s dalším zdržením až po 17. kilometr, kde se šetřila dopravní nehoda.
11: 7 kilometrů má kolona na hlavním tahu z Prahy na Chomutov na obchvatu Slaného. Přejeme vám pevné nervy.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Babiš zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Díky vedrům roste zájem o klimatizace a bazény. Hygienice začaly s kontrolami vody.
11: Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Premiér Andrej Babiš ve sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Opoziční udání do Bruselu mohou českému státu podle předsedy kabinetu způsobit škodu. Opozice chce kvůli střetu zájmů mimořádnou poslaneckou schůzi. Česko včera zažilo 5. tropický den v řadě a teplotní rekordy zvedají prodej klimatizací, bazénů i opalovacích krémů. Hitem jsou podle obchodníků stále ochlazovače vzduchu a mobilní klimatizace. Útokem lidé berou taky zmrzliny a sílí i poptávka po nealkoholickém pivu. A slunečné dny lákají k vodě i první nedočkavé plavce. Aby bylo osvěžení bezpečné, pražská hygienická stanice zahájila pravidelné kontroly kvality koupacích vod. Jaké jsou výsledky, prozradí její mluvčí Petra Bátok.
5: Výbornou kvalitu vody výsledky potvrdily v lokalitě Šeberák a Radotín. Voda je zde vhodná ke koupání. Snížená průhlednost, způsobená přítomností řas, byla na koupalištích Džbán a Hostivař. Koupání zde ale zůstává i tak bez omezení.
19: Testování dalších míst proběhne v následujících dnech. Dětský den se blíží. Při této příležitosti vydal Český statistický úřad přehled nejpopulárnějších jmen dětí narozených v uplynulém roce. Mezi chlapeckými je vše při starém. Prvenství si udržel Jakub. Změny jsou mezi dívčími jmény. Elišku po 13 letech vystřídala Viktorie. Tolik zprávy, teď má slovo Jirka.
0: Co tomu říkáš, Eliško?
19: To je hrůza, viď? To je hrůza.
0: No, už Viktorie vede.
4: Jirka Frelich
20: na rádiu Blaník.
0: A taky bohužel Finsko vede. Sledujeme hokej, 2-0, v přestávce se nic nezměnilo, druhá třetina začne za chvíli, budeme dál sledovat, držet palce, výsledek je ve hvězdách a protože je právě hokejový výsledek ve hvězdách, tak nejen to je důvodem, proč náš krajánek navštívil brněnskou hvězdárnu a přihlásí se za chvíli. Teď už ale Lenka Filipová, prý se tomu říká láska.

0: Bob Dylan, písnička Knockin' on Heaven's Door. A teď nejvyšší čas na blanického krajánka.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Dnes zamířil do Brna, navštívil hvězdárnu a já ho vítám. Martin Císař, ahoj.
2: Krásné odpoledne, hlásí se krajánek Rádia Blaník a se mnou je tu právě pan Jiří Dušek. Pane Dušku, krásné odpoledne.
3: Pěkné odpoledne.
2: Nacházíme se teď na hvězdárně, nebo dá se říci v planetáriu v Brně. Povězte nám, co tady teď aktuálně můžeme vidět, co můžeme navštívit.
3: Hvězdárna leží na Kraví hoře, což je takový kopec v centru města. A tady kolem hvězdárny máme takovou interaktivní expozici, které říkáme Vědecká stezka. Máme tady dvě astronomické kopule z roku 1954, také tady soskotají letající talíř, ale samozřejmě je tady hlavně ta hvězdárna a to velké planetárium.
2: Jaký program nabídnete v létě?
3: Léto je u nás na hvězdárně věnováno festivalu Planet, protože my zde v červenci a v srpnu vystavujeme takové ty obří modely vesmírných těles. A každý rok máme nějaký nový, ale to bude taky nový, nemůžu říct, jaký v tomto okamžiku ještě, ale bude to největší model, jaký jsme kdy vytvořili, to můžu prozradit.
2: Kdy se můžeme přijít podívat na hvězdárnu, jak je otevřeno?
3: My máme na hvězdárně, pokud není nějaká mimořádná akce, otevřeno vlastně od pondělí do neděle. Vždycky v dopoledních hodinách máme pořady spíše pro školy, pracovní dny a v podvečerních hodinách a o víkendech samozřejmě pro dospělé, hlavně rodiny s dětmi a vysokoškoláci.
2: Pane Dušku, moc krát děkuju za rozhovor, ať se vám daří, ať máte hodně šťastných návštěvníků. Děkuju za rozhovor.
3: Rádo se stalo.
2: Tolik má druhá reportáž Planetárium v Brně a byl jsem také v zoologické zahradě. Mají to tu krásné, jak zoologickou, tak planetárium. A naše reportáže také na www.radioblanik.cz v sekci krajánek. Tak pokud máte zájem, podívejte se a případně inspirujte. Třeba na sobotu a na neděli kam vyrazit. Předávám slovo zpět Jirkovi do studia.
0: Já děkuji moc.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
0: A já posílám do Brna na hvězdárnu a planetárium písničku Hvězdáři, ta se hodí. Krištof a Sima Martausová. No a uvidíme. Hokej ve hvězdách, ale 2-0 z první třetiny nesvědčí o tom, že by to začínalo úplně výborně, ale dvě třetiny před námi, otvírá se ta druhá. Sledujeme hokej, pouštíme si české písničky, tak si užívejte. Zase nám sluníčko pere tento skoro tropický čtvrtek 28. května, dva dny před Konopištěm. Za chvíli Michal David.
5: Všechna ta slova

0: Michal David, písnička Nenapovídej. Eliška přišla s hokejem, nechci napovídat, nechci vůbec napovídat raději.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: České odpoledne čeští hokejisté v Curychu ve Swiss Life Aréně nastoupili do čtvrtfinálové bitvy s Finskem. Kouč Radim Rulík vsadil na sestavu s 8 obránci a 12 útočníky. Mimo sestavu zůstali vedle turnajové brankářské trojky Petra Kváči, taky útočníci Michal Kovařčík a Jan Mandát. Branku hájí Josef Kořenář, který se v posledních dnech potýkal se zdravotními problémy. Na turnaji naposledy chytal v sobotu proti Slovensku, ze střídačky mu záda kryje Dominik Pavlát. Favoritem dnešního zápasu je tým Suomi, který má za sebou vynikající základní skupinu. V prvních 6 duelech nestratil jediný bod. První porážka přišla až v úterý, kdy Severané padli se Švýcarskem. A vynikající formu potvrzují Finové i teď. Češi s nimi prohrávají 0-3. Druhé odpolední čtvrtfinále nabízí reprízu olympijského finále. Ve Friburgu proti sobě hrají zámořské celky, tedy Kanada a Spojené státy. A ačkoliv Američané obhajují jak zlato z letošní olympiády, tak i loňský titul mistrů světa, favoritem jsou javorové listy. A ty to potvrzují a vedou 1-0. Z hokeje je to pro tuto chvíli všechno, no a my fandíme dál.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: Fandíme dál. Otázka, jak dlouho, ale budeme dál držet palce. Uvidíme Eva Farna, Miraj za chvíli. Musím se nadechnout. Jejich novinka písnička Vzpomeneš si, taky Jelen a ještě jednu noc na Blaníku. Hezky česky.
3: Středočeské aktuality.
4: Přeji vám hezký den. A tentokrát bude řeč o defibrilátorech. To jsou přístroje, které slouží k laické resuscitaci při srdeční zástavě. Středočeský kraj se teď rozhodl, že rozšíří dostupnost defibrilátorů na veřejných místech, kde bývá hodně lidí. Podrobnosti má sama paní hejtmanka Petra Pecková.
5: Budeme spouštět pod fondem prevence nový dotační titul, ze kterého budeme přispívat na pořízení defibrilátorů na místa, kde bývá hodně lidí. Z toho fondu budou moci čerpat peníze obce, ale i jejich příspěvkové organizace, ale také spolky, tělovýchovné jednoty, kluby, aby mohly pořídit defibrilátory například na hřiště, na koupaliště nebo do kulturních center. Ve fondu budou teď prozatím 2 miliony korun a naším cílem je postupně vytvořit funkční síť právě automatických defibrilátorů, která bude dostupná široké veřejnosti i složkám integrovaného záchranného systému i laikům v krizových situacích. Bude to vlastně taková záchranná síť Středočeského kraje, protože ve Středočeském kraji prostě vaše srdce bije.
4: A já ještě dodám, že o peníze budou moci obce a spolky žádat od července do zhruba poloviny listopadu. Všechny podrobnosti najdete na webu Středočeského kraje. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
1: Středočeské aktuality. Aktuality.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
9: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
10: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
15: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
16: Nenechte si ujít výprodej Větku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
18: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

Talkin a písnička Sherry Sherry Lady. Aktuálně právě teď 3 minuty po 17:30 mohu hlásit, že Česko dalo branku, snížilo v tom případě na 1-3, ale stále dvoubrankový náskok si drží Finové. Máme v polovině druhé třetiny, lehce za polovinou, zbývá asi 8 minut, tak teď Eva Farná.

0: Eva Farná a Mira i písnička Vzpomeneš si. Ano, to je právě to, oč tu běží. Vzpomenete si tajemný rok? Zítra ráno zase po 9. se zeptá přesně na to.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Konkrétně Petr Slíva. Vzpomenete si, ve kterém roce měla premiéru tato krásná filmová věc plná písniček zajímavých teorií s Jarkem Nohavicou.
3: O co jde? Někdo chlastá celý život a nic se mu nestane. Proč? No protože ten jeho kopec, jo, výška toho kopce je strašně vysoký. On prostě furt celý život tam popí a furt leze nahoru. Bohužel nikdo z nás neví, jak ten kopec máme vysoký.
0: Tak pokud jste si vzpomněli, ve kterém roce měla tato krásná komedie plná písniček premiéru, tak jste na správné adrese tady u nás na rádiu Blaník a všechno to řekněte Petrovi Slívovi zítra po 9. hodině, kdy odstartuje další tajemný rok.
1: Tajemný rok
2: na rádiu Blaník.
0: A jak je dobrým zvykem, hrát si budeme jenom písničky z toho konkrétního roku, ale ještě předtím vás čeká celé dobré blanické ráno.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
4: Dneska už je čtvrtek, ale zítra bude líp.
5: Protože bude pátek.
4: No a v pátek nás čeká pravidelná šťastná hodinka.
5: Budeme odměňovat vaše dobré zprávy a nejenom to.
4: A budeme si samozřejmě hrát taky dobronáladové písničky, ale hlavně zbývá už jenom jedna noc.
5: Juhu! Do blanického konopiště.
4: Těšíme se na vás, Petr Slíva
5: a Adéla Zahradničková.
4: Tak zítra v 6.
1: Radio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Za chvíli bude dneska v 6, konkrétně máme 17.38 a sledujeme hokej 3-1 na konci druhé třetiny. Ještě zbývá hokejistům pár minut i v této třetině, zhruba 5, na to, aby dokázali něco s tím stavem udělat. Budeme velmi držet palce, za chvíli Karel Gott a písnička Beatles.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka, Škodu Octavii, a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90 až do 2. června. Kaufland.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
20: Jsou tady.
21: Řekni to všem!
22: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
23: Jsou ještě tady?
24: Jsou tady.

0: Beatles, Karel Gott. Snad jenom Karel Gott mohl v 85. zpívat o kapele nejslavnější z nejslavnějších a mohlo mu to být úplně jedno, protože to byl Karel Gott. Po 18. klaunova zpověď Petr Novák.
1: Teď už mi líčí dlá.
0: A taky další Petr, Habka a Lucka Bílá. Dívám se, dívám. A ještě jedna, Lucie Mondráčková a Josef Wagner. S láskou nám je líp. Já doufám, že i s Blaníkem vám je líp, protože hrát bude dál hezky česky. Rádio
2: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
3: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských Lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni v údolích kolem 3. Ojediněle se mohou vyskytnout ještě přízemní mrazíky. Zítra pak čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Blaník za volantem.
7: Se zdržením počítejte na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: V koloně na příjezdu do Prahy po D5 se vyšetřovala dopravní nehoda na 5. kilometru. Zdržení se snížilo a pohybuje se okolo 20 minut. Do kolony najedete už u Loděnic na 10. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalším zdržením až po 17. kilometr.
7: Pozor dejte na D3 u Veselí nad Lužnicí na 100. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Zájem o státní dluhopisy přesáhl 50 miliard. Češi se v létě za hranice nehrnou. Fotbalisté zahájili přípravu na světový šampionát.
13: Rádio Blaník.
12: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Lidé si dosud objednali české státní dluhopisy za více než 50 miliard korun. Více než polovina z celkové sumy připadá na 5leté fixní dluhopisy. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Češi letos chtějí trávit léto hlavně doma. Podle agentury Czech Tourism plánuje dovolenou v tuzemsku 77% lidí. Proč tomu tak je, ví ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
14: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu.
12: Nejčastějším cílem letošní letní dovolené v tuzemsku je už tradičně jihočeský a jihomoravský kraj. Petra Pavla by dál prezidentem chtělo 53% lidí. Vyplývá to z výsledků průzkumu z přelomu dubna a května, které zveřejnila agentura STEM/Mark. Na druhém místě je premiér Andrej Babiš se 44%. Česká fotbalová reprezentace se sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Trenérovi Koupkovi se hlásilo všech 29 hráčů v nominaci. Zdravotně jsou všichni v pořádku. Kemp nároďák zahájil v Praze a vyvrcholí v neděli. Na Letné se odehraje přípravný zápas proti Kosovu. To je ode mě ze zpráv všechno. Teď vám bude dál hrát Jirka.
0: No a taky hraje se hokej. Eliško, jak myslíš, že to vypadá teďka? O přestávce se nic nesměnilo.
12: Nezměnilo.
0: O přestávce, ale 3-1 vede Finsko. Držíme palce na poslední třetinu.
6: Jirka Frélich
11: na rádiu Blaník.
0: A otevřeme taky Pandořinu skříňku, i když by se otvírat neměla, ale Samira si vzala Pandořinu skříňku jako dnešní téma. Kde se vzala Pandořina skříňka? Co to znamená? Uslyšíte za chvíli.
11: Rádio Blaník.
0: A samozřejmě dál sledujeme hokej. 18. hodina odbyla a na Blaníku vám hrajeme dál hezky česky. Tady je Xindl X a Mirka Miškechová. Přejeme krásný čtvrtek, hezký poslech. Držíme palce hokejistům.

0: Ozone a písnička, která končí 12 minut po 18. hodině v době, kdy se hraje hokej. Finsko, Česko, stále je to tak na začátku první, poslední třetiny, že Česko ztrácí o 2 góly, to znamená je to 3-1 pro Finsko. Budeme držet palce, otvíráme teď Pandořinu skříňku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Protože Pandořina skřínka, to je téma naší Samiry.
3: Já vím, že se Pandořina skřínka nemá otevírat, ale přesto to dnes uděláme. Rčení otevřít Pandořinu skřínku znamená spustit řetězec nečeká.
2: Na rádiu Blaník.
0: Protože Pandořina skřínka, to je téma naší Samiry.
3: Já vím, že se Pandořina skřínka nemá otevírat, ale přesto to dnes uděláme. Rčení otevřít Pandořinu skřínku znamená spustit řetězec nečekaných problémů, zla nebo neštěstí.

0: nejvyšší bůh Zeus ale zuřil. Měl za to, že se tak narušil řád světa a rozhodl se lidstvo potrestat. Nechal stvořit první ženu, Pandoru. Bohové jí dali vše, co mohlo člověka okouzlit. Krásu, půvab, inteligenci i kouzlo řeči. Ale jeden dar byl silnější než všechny ostatní. Zvědavost. Když Pandora přišla mezi lidi, dostala zvláštní uzavřenou nádobu a Zeus ji přikázal jediné. Nikdy ji nesmí otevřít. Pandora se nejdřív snažila tohle respektovat, ale dny plynuly a čím dál tím víc přemýšlela, co v té nádobě asi je. No a jednoho dne tu zvědavost nezvládla, nádobu otevřela, no a v tu chvíli se ozval strašlivý zvuk a z nádoby začaly unikat všechny hrůzy světa. Nemoci, bolest, strach, závist, války i smrt se rozletěly mezi lidi. Pandora v panice výkosice zabouchla, ale už bylo pozdě. Nešlo to vrátit zpátky, takže se rozplakala a v tu chvíli uslyšela z nádoby slabý hlas. Opatrně ji znovu otevřela a vyletěla poslední věc, která uvnitř zůstala, a sice naděje. A právě proto se říká, že i když se objeví jakékoliv strasti a trápení, naděje umírá poslední.
1: Tak děkujeme, Samiro.
2: Samira na Blaníku.
3: Aneb, proč se říká, co se říká?
1: Naděje umírá poslední v 7. minutě, poslední třetiny. Finsko, Česko, stále 3-1, sledujeme dál. Já se dívám, abych vám to řekl. Mimochodem, znáte písničku Dívám se, dívám? To bych se divil, kdyby ne. Je to Petr Habka a Lucka Bílá.

vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět

za ní já držím stráž.

0: co nikde nestaví a skupina Olympic na Blaníku v sobotu taky nezastavíme. Jeden vystupující za druhým dorazí i Dalibor Janda. Na naše blanické konopiště doufám dorazíte taky. Pár informací bychom pro vás měli právě k té sobotě, tak si počkejte za pár minut. No ale teď koukáme také na to, jak vypadá náš hokejový zápas, jak se nám hraje proti Finsku. Nic moc, 3-1 a zbývá asi 8 minut do konce. Chtělo by to rozhodně víc než 3 vteřiny ke štěstí, ale zítra ty 3 vteřiny budou stačit někomu z vás.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
3: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo z místních pivovarů.
4: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
6: Amadeus.
5: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
8: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
8: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
14: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
16: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
17: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
16: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
18: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
19: Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš?
6: Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
20: Klikni!
21: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
22: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
21: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
22: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
21: Když vysavače,
22: tak Mironet. Klikni dvakrát.
23: Tak co dělá mladej?
24: Ale včera jsem mu málem nařezal.
23: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
25: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: vchází bez vyzvání Dalibor Janda, který vejde na Konopiště v sobotu.
1: Koncert pro všechny bezval lidi.
0: V sobotu to všechno vypukne a budeme se těšit na Dalibora Jandu, na Hucku Bílou, Jiřího Korna, spoustu z vás, tak doražte. No a máme pro vás pár informací. Za prvé všechno najdete na našem webu radioblaník.cz. Areál otevíráme už v 9 hodin ráno a samotný amfiteátr pak v 10 hodin. Dopoledne koncert odstartuje v pravé poledne. Tak raději trošku předem, protože, jak jsme zvyklí, bývají pak kolony, hlavně od Benešova, to stojí za to na Konopiště. Tak si dejte na čas, abyste přijeli opravdu zavčasu. Jídlo ani pití sebou brát nemusíte, stánky s občerstvení na Konopišti najdete. Platit se bude náramkem FC Tron. A pokud chcete, abyste se vyhli frontám, tak si můžete náramek nabít dopředu. Všechno je na webu. Pak tady jsou karavany. Loni tam byly na parkovištích karavany, bylo jich moc. Letos to bude bez karavanů, aby tam bylo více místa na parkování a tak dále. Takže užijte si to hlavně. V sobotu se na vás těšíme. Počasí má být krásné, možná ještě lépe než krásné. A já věřím, že se to všechno vydaří.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia
0: Blaník. Akorát ten hokej, ten se nějak nepovedl. Finsko, Česko 4-1, takový je konečný výsledek. Finsko postupuje a protože šlo už o playoff, tak právě v tuto chvíli naši na hokejovém šampionátu dohráli.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi.
2: Nejvyšší program. Čerstvé výsledky i aktuální novinky.
1: Každý den v našem vysílání.
2: Fandíme hokej.
1: Mistrovství světa
2: na Rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: Martin Ledinský se na vás těší úderem 7. hodiny večerní, tak vám přeji krásný čtvrtek. Užijte si písničky Lucka Vondráčková a Pepa Wagner za chvíli a písnička S láskou nám je líp. Tak doufám, že i s Blaníkem vám je lépe.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
9: Senkor.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürli.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já,
16: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: To byl Aleš Brichta. Dobrý večer, Blaníci. Za 3 minuty je tady 19. hodina a teď už vás zdraví Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše přání. Těšte se na Hanu Zagorovou s Petrem Reskem. Taky na Jiřího Korna. No, už jsem se lekl, že nám nezačne ani hrát. Iveta. I tuhle písničku jste vybrali, no a zahřejeme se i s Vařákem od skupiny Harley. Jste s Blaníkem, hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční obloha bude jasná a nejnižší teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Během noci se dokonce mohou ojediněle objevit i přízemní mrazíky. Zítra bude nádherně slunečno, až večer počítejte s přibýváním oblačnosti. Teploty se dostanou na 21 až 28 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů Celsia.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 7, přejeme krásný večer. Začínají písničky na přání, takže teď vám budeme celé 2 hodiny hrát to, co se vám líbí, nebo vašim blízkým, to, co se líbí jim, pochopitelně. Tak, svá přání ty nám můžete posílat s dostatečným předstihem přes speciální formulář. Ten najdete na našich webových stránkách radioblaník.cz a to v kontaktech. Tam stačí kliknout na písničky na přání. Dnes má svátek Vile, tak z Blaníku přejeme všechno nejlepší i svému kocourovi Vilémovi, přeju všechno nejlepší. No a za chvíli první váš dnešní vzkaz a první písnička, konkrétně tady bude Lady Gaga a Bradley Cooper. No a teď pro vás máme na start hodiny krásným dívkám od skupiny Turbo, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku skupina Turbo a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Lady Gaga, Bradley Cooper a písničku Shallow vybrala Jana z Bystřice, která píše: dnes slaví své kulatiny jedna prima holka Ivet Jedlanová z Bystřice. Ráda bych jí udělala radost pěknou písničkou. Ivet, užij si své narozeniny mezi svými blízkými a podle svých představ. Ráda vzpomínám na chvíle, kdy jsme spolupracovali a poslouchali právě písničky na přání. A tak doufám, že tě ta dnešní písnička potěší. Tak hrajeme! Tady je písnička Shallow, hezký večer.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Lady Gaga a Bradley Cooper na Blaníku a teď už Hana Zagorová s Petrem Reskem, napsal Míla Stloskova. Všechno nejlepší k narozeninám, Ilonko, ať máš po boku vždy ty správné lidi a nikdy ti nechybí důvod k úsměvu, to ti přeje Míla. Taky tady máme přání od Petry z Těšetic. Miláčku, 50 se ti blíží, v lásce jsme si pořád blízcí. S tebou je můj svět krásný, aby si byl se mnou nadále šťastný. Jsi můj muž, v životě to nejlepší, jsi má opora nejdražší. Miluju tě, tvá Peťulka, Kačka, Lukášek, babička Mirka a přátelé, máme tě moc rádi.

Na Blaníku Hana Zagorová s Petrem Reskem, teď už Argema a Jarošovský pivovar, napsala Adéla. Tatínku náš, narozeniny dnes máš, tak ať si je pěkně užíváš. Veterán i Harley, to je tvoje vášeň známá. Jak slyšíš motor, hned je lepší nálada. Když rozvoní se grill a maso se točí, už všichni víme, že večer bude boží. Tak hlavně zdraví, humor a klid, ať tě dál baví naplno žít. Měj pořád kolem sebe smích a lidi sví, protože pro nás si taťka nejlepší. Mamka, Vojta, Áďa s Pájou a Wendy s Matějem a Natálkou. Napsala taky Petra z Prahy. Ahoj Blaníci, prosím o písničku jako vzpomínku na úžasný třetí turnus v léčebně Cvikov a na bezvapartu na pavilonu D. To napsala Petra. Napsala taky Petra z Prahy. Ahoj Blaníci, prosím o písničku jako vzpomínku na úžasný třetí turnus v léčebně Cvikov a na bezvapartu na pavilonu D. To napsala Petra.

0: Na Blaníku skupina Argema a teď už skupina ABBA Dancing Queen, napsala Veronika z Mostu. Dneska má naše nejmilejší maminka narozeniny. Chceme jí popřát společně s našimi kočkami Casey, Puffy, Mildou a Miminem. Přejeme ti krásné narozeniny, štěstí, lásku a pohodu. Verunka a Madlenka.
1: Blaník Radio.

0: Na Blaníku dohrává ABBA a teď už Keks s písničkou Víš napsal pan Jan z Ondřejova. Martino, přeji ti vše nejlepší k tvým dnešním krásným narozeninám. Když se dívám zpátky na uplynulé roky, nejkrásnější chvíle jsou ty, které jsem strávil po tvém boku. Jsi moje největší štěstí, moje inspirace a člověk, se kterým dává všechno smysl. Přeji ti, aby byl tvůj dnešní den stejně výjimečný a nádherný, jako si ty sama pro mě. Ať se ti splní každý skrytý sen a ať tě úsměv nikdy neopouští. Miluji tě čím dál víc. S láskou, Honza.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už je před námi Iveta od Jiřího Korna. Napsala Pavlína z Bystřice u Benešova. Milá Ivetko, k tvým krásným 60. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Ať ti ještě dlouho dělají radost společné procházky se sestrami a dcerami, výšťky na kole, divadlo i chvíle strávené na tvé milované zahrádce. Užij si svůj slavnostní den a ještě spoustu krásných let. Plných zdraví a radosti ti ze srdce přejí sestry Helča a Sala, dcery Ivetka a Kristýnka, tetičky Milča a Slávka. Máme tě rádi.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Živě se na Jiřího Korna mohou těšit už teď všichni účastníci sobotního konopiště, teď na Blaníku jeho Iveta. No a za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání se už brzy můžete těšit třeba na Mravenečka od Maxim Turbulenc. A na vaše přání taky Michal Tučný a za chvilku Lara Fabien. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Press Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
9: Když fandění, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Happy Sport!
12: Půjčovna a Service Call.
14: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
15: Amadeus.
14: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
16: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod širým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
17: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
18: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
19: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
20: Carglass opravdu.
13: napraví, Carglass vymění.
15: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
20: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
21: Písničky na přání.
22: Na rádiu Blaník.
0: Před námi Lara Fabien a napsala Marcelka ze Sokolova. Zdravím vás ze Sokolova, chtěla bych zahrát pro moji lásku Tomáše Baloga do Ostrova. Lásko, bolí mě to moc, že teď začíná léto a my jsme od sebe, ale vím, že jsi silný a všechno spolu zvládneme. Těším se na tebe, miluju tě, tvá Marcelka.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď je před námi mraveneček od Maxim Turbulence, napsala Leona Stanvaldu. Milá Aneško, k tvým pátým narozeninám ti přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a spoustu hodných kamarádů. Buď stále usměvavá a veselá jako doteď, to ti přeje babička Lea, děda Jarda, prababička Lídočka, praděda Jirka, strejda Ctíba a samozřejmě také Miky.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám

Na Blaníku to rozjeli Maxim Turbulence a teď na vaše přání Michal Tučný tam u Nebeských bran. Napsala paní Jana z Moravských Budějovic. Milí Blaníčku, touto cestou bychom chtěli nechat zahrát vzpomínkovou písničku pro našeho milovaného tatínka, dědečka, pradědečka, pana Františka Nováka z Vícenic u Moravských Budějovic. Letos to bude 16 let, co nás navždy opustil. Dnes by oslavil krásných 100 let. K tvým stým narozeninám ti tam nahoru posíláme pozdrav a pusinky. Chybíš nám. S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie, Jarmila a Jana s rodinami.

0: Na Blaníku vám zpíval Michal Tučný, je minuta po 7:45. V písničkách na přání do 8 hodiny ještě Leonard Cohen a za chvilku Svařák od skupiny Harley. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Oh. Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
14: Písničky na přání.
15: Na rádiu Blaník.
0: A teď si dáme Svařák, takže před námi skupina Harley. Napsala Mirka z Chotěšova. Všechno nejlepší k narozeninám Zdeňkovi přeje Miruška a Mirka.

0: Na Blaníku Harley a teď už Leonard Cohen napsala Michaela z Veliny. Dobrý večer, prosíme o zahrání písničky pro naší maminku Květušku Šubertovou z Borohrádku, která právě dnes slaví krásné 70. narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou popřát hlavně zdraví, ať jí neopouští její neutuchající energie, a chtěli bychom jí říct, že lepší maminku jsme si nemohli přát. Máme tě moc rádi, tvoje děti Karel, Martin a Míša s rodinami.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Leonard Cohen na rádiu Blaník. Za minutu a půl bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Karel Černoch s Petrem Dvorským.
2: Láska prý je jako moře, když se bouří, utiší.
1: Vybrali jste taky Věru Špinarovou.
3: Píseň svou mi tenkrát hrál.
1: Nebo Petra Reska.
4: Tebe dám, tebe dám.
1: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
5: Rádio Blaník. Počasí.
6: Rádio Blaník.
1: Noc bude jasná a nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. A pozor, ojediněle se mohou dokonce objevit i přízemní mrazíky. Zítra bude krásně slunečno, až večer bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 21 až 28 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů Celsia.
7: Řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
8: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Odbyla 20. hodina a písničky na vaše písemná přání pokračují. Teď už Síla starých vín od Škvorů. A tuhle písničku vybrala Pája z České Křebové. Nebo vybral ten Pája. Tak, chtěl bych hlavně poslat písničku mé milované Vrtilce k dnešním narozeninám. Dále mé sestřičce Verče, která dnes slaví narozky taky, a Standovi, který oslavil 45. narozeniny včera. Všechno nejlepší! Pak tady máme přání z Liberce, které přišlo od Andreji. Přeji vše nejlepší k dnešním narozeninám svému miláčkovi Oldovi. Hlavně hodně zdraví, lásky, spokojenosti, spoustu splněných přání, pohodu a spoustu dalších společných zážitků ti přeje přítelkyně Andrea. A ze Šumperka napsala Zuzana, přejeme nejlepšímu tatínkovi a nejlepšímu manželovi krásných 65 let.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Škvor a teď už Láska prý od Karla Černocha a Petra Dvorského. Napsala Denisa z Prostějova. Ahoj Blaníku, písničku posíláme pro sebe a všechny dobré lidi, kteří vás poslouchají. Také pro ty, kteří jsou v práci jako já. Moc děkuji. Tak Deniso, ať to pěkně utíká. No a napsala taky Alena. Milý dědečku, k tvým 80. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky pro pana Pavla z Buska Zrpet k jeho 80. narozeninám. Mu přeje celá jeho rodina. Syn Jaroslav, snacha Alenka, vnukové Jaroslav a Alešek. Tak všechno nejlepší i od nás.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku krásná písnička Láska prý od Karla Černocha a Petra Dvorského. Teď už status quo napsala Žaneta z Jablonce nad Nisou. Dobrý den, touto cestou bych chtěla pozdravit svoji maminku Zdeňku Adámkovou a chtěla bych jí popřát hlavně hodně zdraví a nic jiného, aby to všechno zvládla, že to bude dobrý. Dcera Žaneta. Tak hrajeme a přejeme hezký večer s Blaníkem.

Hraj muziko a Hana Zagorová na Blaníku, ano, muzika hrála a dlouho hrála bez jediného slova, toho jste si určitě všimli, takže já tady budu muset teďka zpětně přečíst vaše vzkazy. My jsme totiž měli v rádiu požární poplach, všechny nás vyhnali ven na ulici, hasiči přijeli, asi už to uhasili, byl to docela rychlý zásah, tak pojďme rychle přečíst ty vaše vzkazy k tomu. Tuhle písničku od Hany Zagorové si vybrala paní Jana z Českého Brodu, která napsala: Dobrý večer, dnes slaví narození Martin Bílek z Doubravic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody, štěstí a ještě jednou 40 přejí kamarádi z šachového klubu. Díky, Janina. Před chvilkou jsme taky hráli Terezu Maškovou s Markem Lamborou, tuhle písničku vybrala Eva z Rokycan, která napsala: Dobrý den, zahrajte prosím písničku Náš příběh pro naší skvělou kolegyni, kamarádku, osvědčenou kulturní referentku a bezva holku Šárku Šauflovou z Mýta, která dnes slaví své narozeniny. Milá Šárko, ať se celý tvůj životní příběh odehrává ve zdraví a štěstí s láskou a je nabitý radostí a skvělými zážitky. Užívej si dobré přátele, knížky a měj se moc fajn. To ti přejí všechny bezva holky, které se už moc těší na další společnou expedici s tebou. A ještě tady máme přání od Zdeny z Dobrého pole, té jsme hráli před chvílí Věru Špinarovou. Milí Blaníku, zahrajme mamince Zdence Lancový k dnešním kulatým sedmdesátinám. Přeju jí hodně zdraví a štěstí do dalších let. Dcera Zdena a vnoučata Kuba se Simčou a pravnoučata Kubík, Štěpánka a Matýsek. No a teď tady máme Petra Reska a písničku Jsi. A tu si přeje Radomíra ze Soběslavy, která napsala tento vzkaz, toto přání. Zahrajte prosím pro paní Hanu Jedličkovou ze Soběslavy k jejím dnešním 62. narozeninám. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, peněz, hojnosti a úspěchů ve všem, co děláš. Ať se ti jen a jen daří a jsi šťastná. Moc tě milujeme, Radunka a Jackoušek. Tak hrajeme, přejeme krásný pohodový večer s Blaníkem, už nehoří, do domu jsme se mohli všichni vrátit, takže už zase vysíláme živě písničky na přání. Tak hezký večer.

0: Na Blaníku dohrává Petr Rezek a písničky na přání pokračují za 2 minuty, už bude 8:30. A na co se dál můžete těšit, tak už brzy Michal David. A na vaše přání taky Nedvědi a za chvilku Holky s písničkou pro mámu. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
4: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech už sklízíme, jahody jsou všude.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
6: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
5: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
7: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
12: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex. Výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
14: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na 2 místech, v Čestlicích a v Europarku.
15: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
16: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
17: Třikrát zelená, smažák!
18: Říkej! Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
20: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
21: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A před námi skupina Holky a písnička Pro mámu napsala Irča z obce Jirny. Milí Blaníčku, prosíme o zahrání pro paní Hedviku Sýkorovou k dnešním krásným 90. narozeninám. 90 let je krásný věk, který si zaslouží obdiv a velký respekt. K významnému jubileu přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spoustu lásky od blízkých. To ti ze srdce přeje rodina Sobotova, Gebhartova, vnoučata a pravnoučata. K přání se připojují Eva, Lukáš a Mikuláš. Máme tady taky dlouhý dopis od posluchačky Míši, která píše: Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky k narozeninám, a to se vzkazem: Moje milovaná maminko, dnes je tvůj výjimečný den, kdy jsi přišla na tento svět, a já ti chci popřát k tvým 45. narozeninám jen to nejlepší, hodně štěstí, mnoho úspěchu, taky hodně lásky a to nejvíc plno zdravíčka. Vím, že teď prožíváš těžké chvíle a nejsi na tom zdravotně nejlépe, ale ty jsi naše silná bojovnice, kterou jen tak nic nepoloží. Hlavně máš rodinu, která tě miluje a je tu s tebou. Omlouvám se, že teď nemůžu být po tvém boku. I já a všechnu tu bolest cítit a snášet s tebou. Ale slibuji ti, že i tak se budu snažit být tu pro tebe, alespoň po psychické stránce. Jednou ti to vše vynahradím, ještě jednou vše nej, miluju tě, s láskou tvá dcera Míša. Tak, tolik dopis od posluchačky Míši a teď už jsou tady Holky pro mámu. Hezký večer.

Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už nedvědi máme jen sebe. Napsala Martina z Hlince. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát písničku Honzíkovi Herinkovi se vzkazem Lásko, moc tě miluji, si pro mě vším a vážím si tvého rozhodnutí, které si udělal, aby jsme mohli být stále spolu. Ještě jednou děkuji, miluji tě, lásko, tvoje Marta.

0: tebe.
1: Na Blaníku Nedvědi teď pár přátel od Michala Davida napsal Zdeněk z Příboru. Prosím o zahrání písničky pro kolektiv skvělých lidiček ve Fauna Parku ve Frýdku Místku, kde se v neděli uskutečnila výborná akce Psí den. Bylo by to jako veliké poděkování pro všechny pořadatele za skvělou, zorganizovanou, úžasnou akci. Myslím, že jsme si to všichni u vás moc užili a všem patří velké poděkování. S pozdravem Zdeněk.

0: se smát. Michal David na Blaníku, je minuta po 8:45. V písničkách na přání do 9. hodiny ještě Michal Tučný.
1: Cesty toulaví.
0: A těšte se taky na Dlaně od Marcela Zmoška. Pohodový večer s Blaníkem.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Byt 1+1 ve Zruči nad Sázavou za 1 490 000. Rodinný dům v Zásmukách na Kolínsku za 4 490 000. Rodinný dům v Lejšovce v Královéhradeckém kraji za 5 milionů. Pozemek k bydlení v Petrovicích u Karviné za 3 300 000. A chata v Chomutově za 960 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: na rádiu Blaník.
1: Michal Tučný, Cesty toulaví, písnička, kterou vybrala Vlasta. Dnes slaví půlkulaté narozeniny Pepa Plavec z Jablonce nad Nisou. Milý Pepo, jak se to mohlo stát, že tomuhle mládí je 65? To přece není žádné stáří, ať se ti všechno vždy stále daří. To ti z celého srdce přeje Vlasta, Mirek, Jakub, Petra s rodinou a ostatní hbyťáci. Tak všechno nejlepší i z Blaníku.

0: Na Blaníku Michal Tučný a teď už Marcel Zmožek a Dlaně. Poslední vaše dnešní přání napsal Petr z Chebu. Gratuluju, Maruško, věk je jen číslo, ale v tvém případě pěkně podezřelé, protože vůbec nevypadáš, že stárneš. Tvůj tajný přítel a snad i láska. Tak na závěr toto krásné přání a tady už je Marcel Zmožek.
1: Písničky na přání. Napište si o něj.

0: Na Blaníku dohrávají 24/7, za minutu bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, a pak už tu budou další písničky. Za chvilku Marie Rotrová. V příští hodině taky Vanastovi věci. Nebo krásná písnička Magnetické bouře od Tomáše Kluse a Věry Martinové. I když je těžký někam jít. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční obloha bude jasná a nejnižší teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Během noci se dokonce mohou ojediněle objevit i přízemní mrazíky. Zítra bude nádherně slunečno, až večer počítejte s přibýváním oblačnosti. Teploty se dostanou na 21 až 28 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů Celsia.
1: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
2: Tak hurá na Vysočinu.
1: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
2: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
1: Skály a vyhlídky, co berou dech.
2: Rybníky, jezera i koupaliště.
1: Aktivní zábava i adrenalin.
2: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
1: Vysočina má co nabídnout.
2: Stačí si jen vybrat.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Je minuta po deváté, přejeme hezký čtvrteční večer. Češi od jara prahnou po zdravém životním stylu. Víc na tohle téma za chvíli. A teď už pro vás máme Déšť od Marie Rotrové. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku dohrávají Vanastovy Věci, pohodový večer. Dobrou zprávou je, že my Češi chceme žít zdravěji. Jo, to je určitě skvělá zpráva. Teď během jara roste chuť více sportovat, lépe jíst nebo změnit každodenní návyky. Podle průzkumu společnosti Plaxí ale lidé naráží hlavně na pracovní tempo a každodenní stres. Víc k tomu poví ředitel společnosti Jan Michelfeit.
1: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
0: Nejvíce pod tlakem jsou podle průzkumu mladí, zatímco starší lidé spoléhají více na vlastní disciplínu. Tak ať se vám ten zdravý životní styl pěkně daří. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Mandraže, Kelly Family a tady už jsou Pet Shop Boys.

0: Mandraže na Blaníku, za 5 minut bude 9:30. Tak jak jsme na tom aktuálně s křestními jmény? Pokud očekáváte potomka, holce možná dáte jméno Viktorie, která loni po 13 letech se sadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta tedy skončila druhá, jo, a na třetí příčce se umístila Sofie. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Tak co, půjdete s davem a vyberete pro své děti tato zmíněná jména? A nebo budete originálnější? Za chvíli na Blaníku Petr Nať nebo taky Karel Gott.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Už tuto sobotu to vypukne.
2: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
1: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
2: Živě z Konopiště.
1: 30. května na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
10: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
12: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
13: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5 470 korun. Pánské obleky Bandy.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a Service Call.
4: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
5: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
6: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz

0: Na Blaníku k vaší večerní pohodě Karel Gott. Zájem o cestování po naší krásné vlasti dál roste. Do českých hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku skoro 4,5 milionu hostů. Víc nám k tomu poví ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
1: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků, a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
0: Dodejme, že turisty taky hodně láká české lázeňství. Za chvíli na Blaníku Tomáš Klus s Věrou Martinovou, Beatles nebo Kryštof.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.cz

0: jste s rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Hezký večer. Před námi jsou písničky z lásky až do půlnoci, úžasná porce romantiky. A co nás čeká venku?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná a nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. A pozor, ojediněle se mohou dokonce objevit i přízemní mrazíky. Zítra bude krásně slunečno, až večer bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 21 až 28 stupňů. Na horách se budou zítra teploty pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
6: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
5: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Už zase nejde internet.
11: Ta Wi-Fi je pomalá.
10: Ne.
12: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
13: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
14: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
12: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
19: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
20: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
20: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
20: Aguarachar!

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích může být i kolem 3 stupňů. Páteční obloha bude slunečná a očekávejme letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, až k večeru bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
5: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: že zase nejde internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
1: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Aguarachar!

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích může být i kolem 3 stupňů. Páteční obloha bude slunečná a očekávejme letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, až k večeru bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
0: Rádio Blaník.
6: Hezky

Jste s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Už je tu nový den, a to pátek 29. května, a svátek má Maximilián. Narozeniny dnes oslaví například filmový režisér, scénárista a herec Bohdan Sláma. Je mu 59 let a je dost možné, že je mezi vámi mnoho oslavenců, kteří nás teď poslouchají, tak vám k narozeninám z Blaníků přejeme všechno nejlepší. A tady jsou další písničky.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích může být i kolem 3 stupňů. Páteční obloha bude slunečná a očekávejme letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, až k večeru bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

0: neočekávané události.
1: Krásné ráno, je pátek 29. května. Dnes má svátek Maximilián, Maxim a Max a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se koná akce Noc kostelů. Nese ústřední motto Odvaha. Více na www.nockostelů.cz. V Hlohové na Domažlicku začíná dvoudenní rodinný festival nezávislé hudby a poezie Táto Fest. Městské muzeum Svitavy hostí výstavu Velké dobrodružství Malé lokálky. 130 let místní dráhy Svitavy, Polička. Připomene 130 let místní dráhy a její význam pro rozvoj celého regionu. Ve 4 odpoledne začíná další lázeňská sezóna v Teplicích. Kulturní program je připravený do neděle na několika scénách. Botanická zahrada v Brně hostí prodejní výstavu masožravých rostlin. Dnes také začíná festival sběratelského designu Křehký Mikulov. Potrvá do 31. května. A nakonec se zavítáme do naší metropole. Koná se tam 11. ročník festivalu pouličního umění Praha žije hudbou. Nabídne téměř 200 volně přístupných koncertů a uměleckých vystoupení přímo v ulicích. Festival potrvá do 30. května. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích může být i kolem 3 stupňů. Páteční obloha bude slunečná a očekávejme letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, až k večeru bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz